0: preparát je, když...
1: Žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, jdeš? Preparát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténali. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Československém rozhlase v Praze, byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Panton.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velko město a jeho nástrahy, kterých se tak báhla moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hned ta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech. Četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby. A on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si. To bych měl taky mít, když celý život píšu. Nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně. Bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Nahrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mně má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, co jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím, Mluv kapelníku mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr. Myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Koloráda s

0: stalinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla. Zip, hurá!
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkl je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože jsem ji našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr. Tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš, se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl. A jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

naším dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a dumal a pak jsem na to káp. Balčíkem. A nejen takhle dajakým. A zahraným nejen takhle dajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
1: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoria.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Strossmayera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyražte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příklad, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč, ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl.
1: Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? Minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk a to jsem byl vlastně disc jockey v největší síle. No

0: Tak to jsem hrával...
1: Tak to
0: hrával,
1: musel být Silvestr.
0: Za prvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
1: I v únoru?
0: No,
1: ne, pardon, tak to tam,
0: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
1: No, jasně.
0: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
1: Ano, tak hej, pane disjockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva. A teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh. Ano. A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5 na D1 neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio, teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače. Výborně. Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, standard, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A jak jsi s tím řetiskem nasplchování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak si, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác Hlustvysihá.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: Asi myslím.
8: Ovšem, my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápňo nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak že by to mohl být.
3: Přehoupli na druhou stranu. Já jsem si nechal nalít čekaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okol se pozveme je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně. A byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, holky. Skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On!

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobrého odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elgrad Vltavou, zdravím vás, pánové, a říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: No, pánové, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou pan Salava určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No
9: před
6: jasně.
9: Franta Uher.
6: A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně. No. Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm, a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší, ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Chlapi také, ne? No. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidé, musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To se včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce se hotové. Nebo točkaj, to se žil taky v lánžeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky preč. A policajta ptá, že teti, a to jste necítiv, že vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítiv a nevěděla jsem, že aj krade. Ha? Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat. Závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka i zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se už škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A to by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Měla celá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju ho, říkám, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat ty jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohl zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný. Nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám. A vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled. A víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohoj Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka Stodně, ať se mu dobře pracuje. Je můj kamarád, ať vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme. Tak.
2: Díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři, tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: Zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil, ne?
1: Takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte, jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám, si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Já si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se, to není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Byl jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Helejte
8: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím, to vidím.
8: Nic. Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký šč, nebo co ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku.
8: Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší, nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já vám tady 2000, teda pan Ktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Ještě mi řekněte, když takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Náhlovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jeseník pokračuje v obnově po katastrofální povodni. Přesunutá je v Šumperku kvůli opravám autobusová zastávka v Uničovské ulici. V Lipníku nad Bečvou opravují areál technických služeb. Skoro jasno nebo polojasno. Teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 2 roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova zasaženého území. Město se letos spustilo do 13 akcí, další projekty připravuje na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají především ulic, chodníků, škol a mostů. Práce potrvají ještě několik let. Záplavy postihly Jesenicko v polovině září roku 2024. Město dosud podalo žádosti o dotace na 107 projektů za 1 900 000 000 korun, řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová z Jeseník srdcem. Přesunutá je v Šumperku o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Důvodem jsou opravy, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Na novém místě na chodníku před parkovištěm zůstane zastávka Pramet do 16. listopadu. Přesun zastávky se dotkne provozu 4 autobusových linek a městské hromadné dopravy číslo 2. Detailní informace k přesunu zastávky visí na webu města Šumperk.
0: Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci. V sídle městské firmy v ulici Za Porážkou postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělen na 2 pracoviště, pokračuje ředitel Václav Zatloukal.
3: Tam, kde to bylo dříve, by si mohou vyměnit staré popelnice za nové nebo přebrat nové popelnice nebo kontejnery, a administrativní a finanční agenda je ve 3. nadzemním podlaží na zámku na ulici Bratrská. Tam si můžou vyřídit věci týkající se přímo těch našich služeb.
0: Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény 2 významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Kastelkorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství jí věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty z jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Sport. Volejbalistky Sokola Šternberg 3x v řadě hrály baráž o udržení v extralize. V minulé sezóně se ale bojům o záchranu vyhnuli. Kádr se navíc téměř nezměnil, ze stabilních hráček ho opustili pouze univerzálka Jovanovičová a nahrávačka Zatloukalová. Naopak přišla 5 nových posil. Trenér a sportovní manažer František Bočkaj by tak s týmem poprvé od roku 2020 chtěl postoupit do play-off.
4: Každý sportovec, který to robí, by to mal robit prostě pro ty vítězstva. Málo jsme vyhrávali ty euro, potřebujeme těch vítězství a jak osobně svému životu více. Myslím, že jsme mohli ten minulý rok vidět před posledním kolem, nebo jisté, kdo bude 11, kdo bude na 6. místě, takže je to naozaj vyrovnané. Jsme si nějaký interní cíl dali, ten zůstane v šatni. Verím, že se nám najskôr podarí dostat do play-offu a potom se uvidí.
0: První kolo extraligy žen je na programu 3. října. Šternberg se v něm doma střetne s Olympem Praha. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: 2 osobní auta se nabourala na Přerovsku v obci Beňov. Nehoda se stala uprostřed obce. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, mlha může snižovat viditelnost na mnoha místech v regionu, například na Přerovsku. Věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobrý
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 15. září a svátek má dnes Jolana. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se opět na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na našem Facebooku. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři, no a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Michal David. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: úterý 15. září.

0: září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skorodovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olovinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
1: Tak takové jsou automobily značky Škoda.
0: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 15. září, úterý, jsou 2 minuty po 17:15 a svátek má Jolana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. No dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 8 stupňů tma, napsala Dáša. Olomouc 12 stupňů, tu už hlásí Bára. Máme 10,5 stupně, vzkaz od Mirky z Brodku u Přerova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Jako mimořádně vydařenou hodnotí letošní letní sezonu hoteliéři v Jeseníkách. Přispět k tomu mohla podle nich i bezpečnostní situace ve světě. Pronajímatelé jesenických chat a chalup naopak zaznamenali pokles návštěvnosti. Vysvětlují ho mimo jiné vyššími nároky hostů.
1: Jsme velmi spokojeni v rámci obsazenosti. Hodnotí letní sezónu ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
2: A myslím si, že tato sezona byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let.
1: Obsazenost se pohybovala kolem 95%.
2: Oproti loňskému roku to vstoupilo zhruba asi o 15%. Pozitivně na tom je to, že se nám vrátilo spousta našich stálých hostů.
1: Podobně hodnotí letní sezonu i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních, a to se nám následně potvrdilo v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
1: Za nárůstem podle Dubského stojí hned několik faktorů.
3: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
1: Vaculová dodává, že důvodem mohla být také situace ve světě.
2: Bezpečnostní situace v Evropě. Viděla jsem to stejně, také jsem pavoučinem dovolené.
1: U pronajímatelů chat a chalup na Jesenicku ale byla situace jiná. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: To mohlo být takových 85%, loni to bylo 90%, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší.
1: Za nižší obsazeností stojí také mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety. Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu. Dříve hodně vyhledávali přírodu, les, klid.
1: Ubytovatelé letos podobně jako loni zaznamenali větší zájem o delší pobyty, říká Vaculová.
2: Ty dlouhodobé pobyty, 4 plus 5 a více dní.
1: Za nejvytíženější období ubytovatelé označili druhý prázdninový měsíc.
3: Ten srpen, ten bývá standardně nejvytíženější, to znamená, měli jsme tam nárůst asi o 6%.
1: Uzavírá Dubský. Do Jeseníku letos podle ubytovatelů zamířilo také více zahraničních turistů, a to především z Polska. Jejich podíl meziročně vzrostl zhruba o 5%. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiči neprojedou Přerovskou místní částí Dluhonice, dělníci tam opravují půl kilometru dlouhý úsek silnice, hotovo by mělo být do konce listopadu. Olomoucký kraj připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny, zhotovitele chce vybrat letos. Bourání staré hvězdárny začne příští rok, stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci. Propojí historická témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v univerzitním areálu v Olomouci Holici letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Část exemplářů najde využití v herbářových sbírkách jako doklad o výskytu druhu i pro budoucí výzkum, uvedl botanik Michal Hroneš. Ze sportu. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0 ve skupině A, si připsali 3. výhru a mají jistý postup do osmifinále. Počasí na střední Moravě. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno. Ráno čekejte místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Hustá mlha snižuje viditelnost na mnoha místech v regionu. Hlášena je například z Přerovska. Přizpůsobte jízdu počasí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Tentokrát se podíváme na původ slova nevěsta. Je to žena, o níž nová rodina ještě nic neví, nebo spíš žena nově přivedená. No, uslyšíme v 9:45. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: úterního 15. zářijového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:15 a svátek má dnes Jolana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, od Marie 7 molestné, teplota rychle poklesne. No dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zábřeh 9 stupňů, vzkaz od Petry, která se chystá do práce, ať se v ní daří. Hanušovice 7 stupňů, to hlásí Vojta. Loštice 9,5 stupně, zatím tma, ale těší Čím se na dnešní sluníčko, píše Irena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: se stát.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Přerovská místní část Dluhonice je kvůli opravám neprůjezdná. Podrobnosti o tom slyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Neprůjezdná je Přerovská místní část Dluhonice. Zastupitelé Olomouckého kraje projednají dohodu s Agelem o provozování nemocnic. Olomoucké vlastivědné muzeum nabízí nové výukové programy pro školy. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči neprojedou Přerovskou místní částí Dluhonice. Dělníci tam začali opravovat zhruba půl kilometru dlouhý úsek silnice. Akce je součástí státního vyrovnání za stavbu dálnice D1 nedaleko dluhonických domů.
2: Vyfrézování a položení nové asfaltové vrstvy má trvat zhruba do konce listopadu. Úplná uzavírka se týká i autobusových spojů. Náklady necelých 6 milionů korun hradí Olomoucký kraj. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Zastupitelstvo Olomouckého kraje projedná 21. září návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku, který by provozoval nemocnice v Přerově, Prostějově, Štenberku a Jeseníku. Agel se má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokud krajští zastupitelé návrh dohody schválí, měl by společný podnik vzniknout příští rok v létě. Píše se v podkladech pro zastupitelstvo. Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci vlastivědného muzea v Olomouci.
3: Nové programy propojí historii, společenská témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Podle lektorů Centra muzejní pedagogiky vlastivědného muzea pracují v programech se zážitkem, spoluprací a vlastní aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč lidé začali používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech nebo natočí film o antibiotické rezistenci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé a návštěvníci Šumperku nemůžou dnes od 9. raní do 13. hodin využívat cyklověž u vlakového nádraží. Důvodem odstávky je podle informací na webu pravidelná servisní údržba. Sport. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hustá mlha snižuje viditelnost na mnoha místech v regionu. Hlášena je například z Přerovska. Přizpůsobte jízdu počasí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Ráno máme chladnější teploty, odpoledne je teplo a dle toho se i oblékáme, i když, jak jsem viděl, někteří odvážlivci stále ráno vyráží jen v tričku a kraťasech. Hlavně, ať z toho není pak nachlazení. Počasí probereme v této hodině z meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a právě teď bude zpívat Lešek Semelka. Jednou větou. Dobré ráno.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť ke snídaním přeji. Vagónové domy se budou stavět v Olomouci, hlásaly noviny před 100 lety. O jaké typy domků přesně šlo a kde měly stát, zajímalo Ditu Vojnarovou, která pročítala deníky ze září roku 1926.
2: Stalo se před 100 lety.
3: Městská rada obdržela spoustu žádostí, aby povolila stavbu několika kolonií domků z vyřazených vagónů. Stavebnímu úřadu následně přikázala, aby ve 3 předměstích vyhledal příhodná místa k postavení těchto nouzových příbytků. Povolení se měla rozdávat s podmínkou, že vagóny budou ihned odstraněny, bude-li to v budoucnu potřeba. V době největší bytové nouze bylo postavení vagónu stále odporováno a byla naděje, že přece jen se podaří bytovou kalamitu odstraniti. Psalo se. Když však při tolika podniknutých stavbách a nových bytech stále jest tolik žadatelů o bydlení, kapituluje městská rada a dochází k povolení. Nedá se upříti, že bylo již v ohledu staveb nových bytů učiněno mnoho, ale přece jen toto tempo nestačí rozmachu města.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 15. září, svátek má Jolana. Vše nejlepší, je 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká od Panny Marie sedmi bolestné, teplota rychleji poklesne. Dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů polojasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Doloplazy u Nezamyslic 13 stupňů, vlhkost 81%, napsal Miroslav. A Týneček 11 stupňů oblačno, to už píše Tomáš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď. 14 řad, 20 let a dva moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben skončí po 2 desetiletích v rolích moderátorů taneční soutěže Stardance. V pondělí oznámili, že podzimní řada bude jejich poslední. O titul krále a královny tanečního parketu se v ní utká 10 tanečních párů.
1: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
2: Oznámila Tereza Kostková a 20-letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
3: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života. Fakt, když si představím období dlouhé 20 let, tak když jsme to začali točit, tak já myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varu. A teď po 20 letech už je skoro hotová.
2: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Toho soutěží provede taneční partnerka Lenka Nora Návorková. Zatím se herec řídí heslem učitele Igora Hnízda z filmu Obecná škola.
4: Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít. Potom je tam ještě, to je podobný, to říkal trošku dříve Vladimír Iljič Lenin, učit se.
2: Tomáš Matonoha přiznává, že naposledy tančil na stužkovacím večírku a na svatbě.
4: Takže já vlastně si spíš teďka jako užívám to, že vlastně jsem vstoupil do nějakého světa, o který jsem vlastně neměl ponětí, že je tak pestrý, bohatý. A hlavně jsem, což je pro mě nejpříjemnější překvapení, že jsem netušil, jak to dělá strašně dobře na psychiku.
2: A s podobnými tanečními vlohami vstupuje do soutěže i zpěvák Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. Jeho taneční partnerkou je Adriana Maško.
5: Já jsem řekla Tomášovi, že až přijde moment, kdy už toho bude mít jako dost, tak ať řekne. Zatím se to nestalo, tím pádem já jsem zatím pořád svá.
6: Několik úderů dřevěnou tyčí jsem unesl, tancování s odpadkovým košem místo taneční partnerky taky.
2: Výkony soutěžících bude už tradičně hodnotit porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Gensera se za stůl porotců vrací Zdeněk Chlopčík. Nově se v porotě objeví i choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
7: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry. Ta původní možnost hlasování prostřednictvím SMS-ek zůstává.
2: První večer 14. té řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: 2 roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova zasaženého území. Město se letos pustilo do 13 akcí, další projekty připravuje na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají především ulic, chodníků, škol a mostů. Práce potrvají ještě několik let. Přesunutá je v Šumperku o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Důvodem jsou opravy. Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci. V sídle městské firmy v ulici Za Porážkou postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na 2 pracoviště, uvedl ředitel Václav Zatloukal. Zámek Čechy pod Kosířem stále zůstává bez letošní plánované turistické atrakce. Zahájení provozu přístaviště s výletními loďkami na Velkém rybníku znemožňuje sucho, kvůli kterému vyschl přítok rybníku, řekl kastelán Martin Váňa. Ze sportu. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem začne dnes v 18 hodin hokejová extraliga. Zbývající duely prvního kola jsou na programu ve středu. Počasí na střední Moravě. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15, povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli kulturní akci je v Olomouci až do půlnoci omezena doprava na náměstí Republiky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: U městského domu v centru Přerova stojí lešení, historickou budovu čeká rekonstrukce. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl sedmé, dobré ráno. Historický městský dům na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v centru Přerova dělníci pokryli z bezpečnostních důvodů sítěmi. Z fasády a štuk se drolí zdivo. Zástupci města současně oslovili odborníky, aby vypracovali plán péče o tuto významnou budovu.
1: Postupem času ta fasáda chátrá a začaly se nám odlupovat části fasády a z té velké výšky začaly padat na chodník, což je samozřejmě velice nebezpečné.
2: Popisuje mi Alexandr Sabala z Přerovského magistrátu. My teď stojíme vlastně před vstupem do městského domu. Už vlastně běžným okem jde vidět, jak ta fasáda opadává. Těch míst, jak říkáte, tady více.
1: Těch míst je určitě více. Jedno z těch kritických míst je balkon přímo nad vstupem, kde dochází k odlepování omítky, ale i fasády z té základní konstrukční části. A z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny od občanů.
2: Jedná se jenom o fasádu nebo nějaké štuky,
1: no, prvky? No, jedná se především o ty štukové prvky. Fasáda jako taková více či méně drží. Tam se odlupuje jenom barva a slabší vrstvy, ale jedná se hlavně o ty štukové prvky, které jsou i poměrně dost těžké, takže mohl by tam hrozit poměrně dost velký úraz.
2: Všechna kritická místa dělníci zakryli sítěmi. Památku teď čeká důkladná kontrola restaurátorů, kteří stanoví postup pro kompletní obnovu fasády městského domu. Na vypracování projektové dokumentace radní už schválili 800 tisíc korun. Opravy by měly začít v polovině příštího roku, současně s obnovou restaurace a kuchyně v prvním patře, popisuje mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
3: Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější. Součástí nového řešení bude několik funkčně propojených zón, včetně samostatně uzavíratelného salonku. Výraznou proměnou projde také kuchyně, jejíž vybavení i dispozice jsou za hranicí životnosti.
2: Jen za úpravy interiéru město zaplatí více než 38 milionů korun. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Co nejlepší ráno přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak dneska nás čeká většinou slunečný den, bude polojasno až skoro jasno, jen po ránu ještě se mohou vyskytovat ojedinělé nebo přetrvávat mohou mlhy a teploty odpoledne vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A co přinese noc a zítřejší den?
2: V noci stále taky málo nebo žádná oblačnost, bude jasno, k ránu až polojasno, ojedinělé se také mohou vytvořit mlhy a teploty klesnou podobně jako dneska na 13 až 9 stupňů, v údolích může být i nižší teplota až kolem 7, vítr povane stále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, tedy oblačno, ráno ojedinělé i s mlhami. A až k večeru potom bude od západu přibývat frontální oblačnost, večer a v noci se potom přidají přeháňky nebo déšť a místy i bouřky. Teploty před frontou ještě vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 15 až 19 a vítr povane zpočátku slabý, během dne se rozfouká mírný jižní až jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Potom v závěru dne večer se vítr bude měnit na západní a v bouřkách případných může přechodně zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
4: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po 4leté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, co jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Opřeme se dlaní o židli. Lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno k levému zápěstí. Vrátíme zpět a totéž provedeme levým kolenem. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Domácnosti v Olomouckém kraji dostaly na výměnu kotlů téměř miliardu korun. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Domácnosti v Olomouckém kraji dostali na výměnu kotlů téměř miliardu korun. Úroda jablek a hrušek bude v Česku ještě nižší, než se čekalo, hlavně kvůli jarním mrazům. Senioři dnes v Přerově dostanou rady ohledně aktivního stárnutí a zdravého životního stylu. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Po 10 letech končí dotační program na výměnu starých kotlů. Domácnosti z Olomouckého kraje dostaly v rámci tzv. Kotlíkových dotací příspěvek 972 milionů korun. Část žádostí ještě krajský úřad vyřizuje, řekl to náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
5: Takzvané kotlíkové dotace jsou financovány z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Cílem je pomoc domácnosti s výměnou emisně nevyhovujících kotlů na tuhá fosilní paliva s ručním přikládáním za ekologičtější zdroj vytápění, nový kotel nebo tepelné čerpadlo.
4: Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho. Oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, o skoro 60% méně než loni. U hrušek bude úroda zhruba poloviční. Ovocnářská unie už dříve odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o více než miliardu korun. Program zaměřený na aktivní stárnutí, zdravý životní styl, prevenci i bezpečnost nabízí dnes penzistům sympozium seniorů v centru v Přerova. Zájemci ho můžou navštívit v městském domě na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
6: Návštěvníci si budou moci vyzkoušet trénování paměti, zapojit se do zábavných kvízů nebo využít kosmetické poradenství studentů střední školy gastronomie a služeb. Budou připravena staveviště zaměřená na zdravotní prevenci, měření základní zdravotních hodnot, bezpečnost a prevenci kriminality či kybernetických podvodů.
4: Olomoucký magistrát nechá postavit cyklostezku mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Téměř dvoukilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se rušné silnici, která obě městské části spojuje. Stavba za 14,5 milionu korun má být hotová příští rok v květnu. Část nákladů pokryje dotace z evropských fondů, uvedl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
0: Sport.
4: Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále playoff, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto srazilo srnu na silnici ze Smržic do Prostějova. Mrtvé zvíře leží na vozovce, jezdí se tam jedním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka, ale také když jedete autem, dáváte někdy někomu přednost, i když ji nemá, si vždy říkám, já pomůžu tobě, příště třeba pomůže někdo mě. No, buďme na silnicích slušní a pomáhejme si, když je to možné. Jak si vedou volejbalistky Šternberka, probereme za chvíli a hrajeme písničky, které nestárnou, chystají se Brontosauři a právě teď bude znít skupina No Name. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Volejbalistky Sokola Šternberg v minulých letech 3x v řadě skončily poslední a extraligu zachraňovali až v baráži. V uplynulé sezóně pod vedením nového kouče Františka Bočkaje se ale bojům o záchranu vyhnuli a protože slovenskému kouči se podařilo většinu kádru udržet, může na vzestupné výkony i výsledky jednoduše navázat.
1: Verím tomu, že to nie je proste práca len na jeden rok a som rád, že to, čo my sme tým, že nám dali, tak oni nám to vrátili tým, že sa nerozutekali po tej sezóne nikde. Samozrejme, ak by im to nebolo dobre, tak to nie sú. Ej. Som rád, zase to je aj odrazom našej práce, že tu robíme dobre a robí sa potom jednoduchšie. Myslím si, že som sa s nikým nemusel rozprávať dlhšie ako 3 minúty. To je niekde 30 sekúnd. Sme radi, že nám sa to podarilo udržať. Myslím si, že sme to dôstojne posilnili. Tým vyzerá za mňa určite lepšie ako v tej predchádzajúcej sezóne.
2: Pochvaluje si trenér volejbalistek Šternberka František Bočkaj, že se mu jakožto sportovnímu manažerovi v jedné osobě podařilo udržet drtivou většinu extraligového kádru z minulé sezóny. Z pravidelně hrajících hráček odešla jen srbská univerzálka Anděla Jovanovičová a zkušená nahrávačka Michaela Zatloukalová, která se vrací do domovského Prostějova.
1: Miša avizovala v januári, že se rozhoduje mezi tím, či ostat alebo jít do Prostějova, co se člověk nemůže čudovat, hovorím z té lidské stránky, uchápem a zo športové mi to je luto. Takže potřebovali jsme najít nahrávačku, to se nám, myslím si, že u Fedore podarilo. Posilili jsme to aj na blokárskom poste, kde sme my zase celý minulý rok išli iba na dvoch blokárkach.
2: Pokračuje Bočkaj s tím, že obě zmíněné náhrady našel Šternberg v Olomouci, kde extraliga po letech úplně skončila. Do Šternberku se tedy přesunula nahrávačka Fedora Jakuškinová a blokařka Karolína Gajdová. Zatím nejzajímavěji se v přípravě jeví chorvatská smečařka Andrea Koraceová, která přišla ze Záhřebu.
1: Vyzerá naozaj velmi dobře. No, výborně se správa. Přinesla do toho oveľa väčší kľud, ale zase aj takú tú tvrdohlavosť, ale o to je to zaujímavejšie. Všetko je to o rozhovoroch a napozeral som strašne veľa hodín jej zápasov, aby som sa naozaj rozhodol. Za mňa to video je ten najmenej podstatný detail toho celého. Volejbal sa môže naučiť hrať každý, obrazne povedané, ale naozaj beriem tie referencie, či už od trénerov, od kolegov, alebo a hlavne od hráčiek. Ak vidím, že hráčka vystredala za 4 sezóny z klubov, tak niekde to asi v poriadku nie je. S Androu videl som v jednom klube maximálne v 2-4 roky recenzie trénerov naozaj veľmi dobre a takisto aj spoluhráčov, aj protihráčov. Pozistoval som si veci aj z reprezentácií, takže bolo to relatívne rýchlo rozhodnovanie.
2: Bočkaj sa naopak rozhodovať nemusel. Ve Šternberku má smlouvu na další 2 sezóny. Hráčky si jeho přístup pochvalují a ostatně přinesl sebou i zlepšené výsledky a hru. A sám může nadále pokračovat v progresu, který česká extraliga oproti té slovenské nabízí.
1: Naozaj liga je kvalitnejšia. Myslím si, že tento rok opäť podľa toho, čo sa rysujú všetky tieto prísuny do ligy a hlavne je to stabilné. Samozrejme, že je veľa čo zlepšovať, či už u nás v klube alebo všeobecne v tomto volejbale, ale na druhej strane je to iné, je to príjemné a hlavne máme tu na dobrú pracovnú klímu a atmosféru, takže radosť pracovať, ako hovorím.
2: Usmívá se František Bočkaj, který se během nedávno skončeného evropského šampionátu v Brně spolu se svým realizačním týmem zúčastnil trenérského semináře. Šternberg začne nový ročník extraligy v sobotu 3. října domácím zápasem proti loni poslednímu Olympu Praha. Ze Šternberka Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, dobré ráno, je 15. září, úterý, 8:02 a svátek má dnes Jolana. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. No dnes sluníčko, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza Spísečné, dnes ráno teplota 9,5 stupně, větřík jen mírně pofukuje, máme zde skoro jasno a vlhkost vzduchu opět vysoká 99%. Další vzkaz od Františka z Javorníku hlásí polejasno, bezvětří 11 stupňů a Hanušovice 8 stupňů mlha. Ale dnes bude krásný den, napsal Pavel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno, až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
1: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
2: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
1: A jak je to tedy s tím výjezdem?
2: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiči neprojedou Přerovskou místní částí Dluhonice, dělníci opravují půl kilometru dlouhý úsek silnice, hotovo by měli mít do konce listopadu. Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a srpnu. Předběžná čísla oznámila už koncem srpna. Vyplývá z nich, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí. To je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy bylo na českých silnicích 101 obětí. Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci vlastivědného muzea v Olomouci. Propojí historická témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v univerzitním areálu v Olomouci Holici letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Část exemplářů najde využití v herbářových sbírkách jako doklad o výskytu druhu i pro budoucí výzkum, uvedl botanik Michal Hroneš. Ze sportu. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Zápas začne v Modeně 5 minut po 21. hodině a uzavře program hracího dne. Počasí na střední Moravě. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce. Pracují mezi exity Slavonín Křelov ve směru na Mohelnici mezi 266. a 265. kilometrem, proto neprojedete levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jako mimořádně vydařenou hodnotí letošní letní sezonu hoteliéři v Jeseníkách. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 7:58 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku.

0: pamětí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Jako mimořádně vydařenou hodnotí letošní letní sezónu hoteliéři v Jeseníkách. Přispět k tomu mohla podle nich i bezpečnostní situace ve světě. Pronajímatelé jesenických chat a chalup naopak zaznamenali pokles návštěvnosti. Vysvětlují ho mimo jiné vyššími nároky hostů.
1: Jsme velmi spokojeni v rámci obsazenosti.
2: Hodnotí letní sezónu ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
1: A myslím si, že tato sezóna byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let.
2: Obsazenost se pohybovala kolem 95%.
1: Oproti loňskému roku to vstoupilo zhruba asi o 15%. Pozitivně na tom je to, že se nám vrátilo spousta našich stálých hostů.
2: Podobně hodnotí letní sezónu i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních, a to se nám následně potvrdilo v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
2: Za nárůstem podle Dubského stojí hned několik faktorů.
3: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
2: Vaculová dodává, že důvodem mohla být také situace ve světě.
1: Bezpečnostní situace v Evropě. Viděla jsem to stejně, také jsem pavoučinem dovolené.
2: U pronajímatelů chat a chalup na Jesenicku ale byla situace jiná. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: To mohlo být takových 85%, loni to bylo 90, předchozí sezóny to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší.
2: Za nižší obsazeností stojí také mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety. Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu. Dříve hodně vyhledávali přírodu, les, klid.
2: Ubytovatelé letos podobně jako loni zaznamenali větší zájem o delší pobyty, říká Vaculová.
1: Ty dlouhodobé pobyty, 4 plus 5 a více dní.
2: Za nejvytíženější období ubytovatelé označili druhý prázdninový měsíc.
3: Ten srpen, ten bývá standardně nejvytíženější, to znamená, měli jsme tam nárůst asi o 6%.
2: Uzavírá Dubský. Do Jeseníku letos podle ubytovatelů zamířilo také více zahraničních turistů, a to především z Polska. Jejich podíl meziročně vzrostl zhruba o 5%. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního 15. zářijového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 7:45 a svátek má dnes Jolana. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká od Marie sedmi bolestné, teplota rychle poklesne. No dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. U nás je 13 stupňů, je polojasno, chystám se do obchodu a potom budu grilovat kuřecí křídla z rýží a sbírat napadané ovoce. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. V Žárové je skoro jasno, teplota 9 stupňů a fouká slabý západní vítr, napsal Tonda. Bohodíkov dnes ráno mlhá, že není vidět kostelní věž. 8 stupňů bez větří, hlásí Vlaďka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Nám by pustil?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno. Už o 9:45 nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Tentokrát se podíváme na původ slova nevěsta. Je to žena, o níž nová rodina ještě nic neví, nebo spíše žena nově přivedená. No, uslyšíme v 9:45. Kdybyste pořad okolo češtiny nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. Vedení olomouckého hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. Podrobnosti už ve zprávách v celou.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Domácnosti v Olomouckém kraji dostali na kotle téměř miliardu. V centru Jeseníku se dnes představí poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. Vzácný ibišek trojdílný vykvetl v areálu Univerzity Palackého. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Domácnosti v Olomouckém kraji získaly od roku 2016 na výměnu starých kotlů dotace 938 milionů korun, pomocí kterých si pořídili 7922 moderních zdrojů tepla s nižšími emisemi. Do konce letošního roku má ještě dalších 255 žadatelů dostat 34 milionů korun. Celková dotace tak bude 972 miliony, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Dotace na výměnu kotlů byly financovány převážně z Evropy. Evropských fondů prostřednictvím operačního programu zaměřeného na životní prostředí. Olomoucký kraj připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. Zhotovitele chce vybrat letos, bourání staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob, jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí.
3: Masarykovo náměstí v Jeseníku ožije dnes v 11 dopoledne akcí s názvem Den pro pohodu. Představí se na ní poskytovatelé sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb. Součástí bude taky kulturní a zážitkový program. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
5: Akce Společně pomáháme, letos ale s podtitulem Den pro pohodu. Je to akce opravdu pro každého, jak pro rodiny s dětmi, seniory. Letošní ročník se zaměřuje na téma duševní zdraví, jak budou součástí akce zážitkové a relaxační aktivity, tvoření, samozřejmě občerstvení i kulturní program pro děti i dospělé.
3: Na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v univerzitním areálu v Olomouci Holici letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Část exemplářů najde využití v herbářových sbírkách jako doklad výskytu druhu i pro budoucí výzkum. Pokračuje botanik Michal Hroneš.
6: Ten masivní výskyt a masivní kvetení v našem kampusu zřejmě vzniklo kvůli tomu velmi suchému a teplému létu, protože ten ibišek měl dostatek času načerpat svoje zásoby. Kromě toho ibišku rostou na našich pokusných plochách i další vzácné a ohrožené plevele, což teda ukazuje, že ta naše pole nejsou vhodná jenom pro výzkum, ale vlastně můžou sloužit trošku i na podporu biodiverzity.
2: Sport.
3: Volejbalistky Sokola Šternberk třikrát v řadě hrály baráž o udržení v extralize. V minulé sezóně se ale bojům o záchranu vyhnuli. Kádr se navíc téměř nezměnil, ze stabilních hráček ho opustili pouze univerzálka Jovanovičová a nahrávačka Zatloukalová. Naopak přišla pětice nových posil. Trenéra sportovní manažera František Bočkaj by tak s týmem poprvé od roku 2020 chtěl postoupit do playoff.
7: Každý sportovec, který to robí, by to mal robit prostě pro ty vítězstva. Málo jsme vyhrávali ty minulý, potřebujeme ty vítězstva, jak osobně životu viacej a myslím, že sme mohli ten minulý rok vidieť pred posledným kolom, nebolo isté, kto bude 11, kto bude na 6. mieste, takže je to naozaj veľmi vyrovnané. Sme si nejaký interný cieľ dali, ten zostane v šatni, verím, že sa nám najskôr podarí dostať do play-offu a potom sa uvidí.
3: První kolo extraligy ženy je na programu 3. října, Šternberk se v něm doma střetne s Olympem Praha.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě, skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dodávku s defektem budete mít na D46. Z Vyškova do Olomouce stojí před exitem Prostějov před 21. 5. kilometrem.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Včera mi dorazil balík. Jeho obsah byl zabalen v bublinkové folii. Nevím, proč má člověk nutkání. A je jedno, jestli mu je 6 let nebo přes 40. Ono bublinkovou folii mačkat a praskat. Tak možná to máte podobné. Je to uklidňující záležitost. Za chvíli bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti představí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jitka Zelenková a právě teď bude zpívat Michal Tučný. Dobré ráno.
10: Medicine man,

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Zajímavosti o DNA má právě teď pro nás Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek,

0: a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 15. září, svátek má Jolana a jsou 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká od Panny Marie 7 bolestné, teplota rychleji poklesne. Dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 13 stupňů, slunečno. Jirka přeje Jolankám vše nej k svátku. Jeseník 10 stupňů, bude slunečno, hlásí Dáša. A Hanušovice 9 stupňů, slunce zvítězí nad mlhou, napsala Martina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali, a jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Historický městský dům na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v centru Přerova dělníci pokryli z bezpečnostních důvodů sítěmi. Z fasády a štuk se drolí zdivo. Zástupci města současně oslovili odborníky, aby vypracovali plán péče o tuto významnou budovu.
1: Postupem času ta fasáda chátrá a začaly se nám odlupovat části fasády a z té velké výšky začaly padat na chodník, což je samozřejmě velice nebezpečné.
2: Popisuje mi Alexandr Sabala z Přerovského magistrátu. My teď stojíme vlastně před vstupem do městského domu. Už vlastně běžným okem jde vidět, jak ta fasáda opadává. Těch míst, jak říkáte, je tady více.
1: Těch míst je určitě více. Jedno z těch kritických míst je balkon přímo nad vstupem, kde dochází k odlepování omítky, ale i fasády z té základní konstrukční části. A z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny od občanů.
2: Jedná se jenom o fasádu nebo nějaké štuky, prvky?
1: Jedná se především o ty štukové prvky. Fasáda jako taková více či méně drží. Tam se odlupuje jenom barva a slabší vrstvy, ale jedná se hlavně o ty štukové prvky, které jsou i poměrně dost těžké, takže mohl by tam hrozit poměrně dost velký úraz.
2: Všechna kritická místa dělníci zakryli sítěmi. Památku teď čeká důkladná kontrola restaurátorů, kteří stanoví postup pro kompletní obnovu fasády městského domu. Na vypracování projektové dokumentace radní už schválili 800 tisíc korun. Opravy by měly začít v polovině příštího roku, současně s obnovou restaurace a kuchyně v prvním patře, popisuje mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
3: Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější. Součástí nového řešení bude několik funkčně propojených zón, včetně samostatně uzavíratelného salonku. Výraznou proměnou projde také kuchyně, jejíž vybavení i dispozice jsou za hranicí životnosti.
2: Jen za úpravy interiéru město zaplatí více než 38 milionů korun. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: 2 roky po katastrofální povodní pokračuje v Jeseníku obnova zasaženého území. Město se letos pustilo do 13 akcí, další projekty připravuje na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají především ulic, chodníků, škol a mostů. Práce potrvají ještě několik let. Přesunutá je v Šumperku o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Důvodem jsou opravy. Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci v sídle městské firmy v ulici Za Porážkou, postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na 2 pracoviště, uvedl ředitel Václav Zatloukal. Zámek Čechy pod Kosířem stále zůstává bez letošní plánované turistické atrakce. Zahájení provozu přístaviště s výletními loďkami na Velkém rybníku znemožňuje sucho, kvůli kterému vyschl přítok rybníku, řekl kastelán Martin Váňa. Ze sportu. Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. Duel začne v 18 hodin. Počasí na střední Moravě. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: 2 osobní auta se nabourala v Olšanech na Šumpersku. Místo havárie je s opatrností průjezdné jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Stovky kritických ohrožených netopírů našli domov na zámku v Jindřichově na Bruntálsku. Za chvíli se tam vydáme. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.
5: Mám

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Ze zámku v Jindřichově na Bruntálsku se budou opět ozývat stavební práce, začíná totiž další etapa rekonstrukce tamní památky. Stavaři ale musí řešit kuriózní problém, na půdě se zalíbilo vzácným hostům, jde o netopíry. I proto potřebovali před zahájením stavby získat stanovisko odborníka na tyto létající savce.
1: Jak se vrtějí, tak to právě vysíláte do chloukačí signál a natáčejí tu hlavičku, aby to líp slyšeli. Teďka si nás jako těma chloukačníma signálama osahávají, říkají si, co nám to sem vlezlo na tu půdu.
2: Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny vytáhl přístroj, skrze který můžeme netopíry i slyšet. My jsme teď prošli skoro celou půdu a kdyby mě na to neupozornil, tak bych si ani nevšiml, že nad hlavou mám zhruba 100 kusů kriticky chráněných netopírů.
1: Z kriticky ohrožených druhů tady žije vrapenec malý, který tady vytváří opravdu velkou kolonii. Tamhle máme další vrapence.
2: Ten jejich let je překvapivě tichý, není to tak, jako když třeba ve městě zletnou holuby a slyšíte plácání křídel.
1: V letošním roce jsme při sčítání tady napočítali 285 zvířat, což je na vrapence opravdu velká kolonie.
2: Na zámku v Jindřichově ale začíná další fáze rekonstrukce.
1: Podle zákona jsou chráněni nejen ti živočichové, ale jejich stanoviště. Tak se to vlastně vztahuje na celou tu půdu, vlastně ta je stanovištěm z pohledu zákona a tudíž proto, aby mohly být zahájeny stavební práce, tak musel v krajský úřad v Ostravě vydat výjimku z ochranných podmínek kriticky ohroženého druhu.
2: Venku před zámkem se potkávám s kastelánem Tomášem Peterem.
3: Budeme začínat rekonstrukci jižního a východního křídla. Bude se rekonstruovat střecha, celé první patro. Budou se zateplovat stropy, renovovat podlahy. Budou se zpět instalovat dobové kladnovské dveře. A v přízemí se bude rekonstruovat největší sál z doby ještě Bartersteinu.
2: Netopíři by rekonstrukci ale zkomplikovat neměli. V říjnu se kolonie nejspíše rozpadne a vrátí se až na jaře a do té doby mají stavaři čas na práci. Po návratu zvířat ale musí pracovníci část půdy zakonzervovat pomocí textilních stěn, aby netopíry nerušily práce. A taky je nutné zachovat průlety ven. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za půl minuty bude 8:45, no a svátek má dnes Jolana.
1: Počasí.
0: Pranostika říká od Marie sedmi bolestné, teplota rychle poklesne. No dnes sluníčko a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? To jste mi také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Samotížky 13 stupňů slunečno, chystám se na houby, napsal Milan. Šumperk 11 stupňů, těším se na slunečný den. To už je vzkaz od Ivy a Prostějov 15 stupňů, dnes opět práce na zahradě a budou se sklízet další papriky, píše Ota.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
3: Jaroslav Samson Leng měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

0: Atmosféru letních bouřek nám připomněla Věra Martinová. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už za chvíli Dívka s perlami ve vlasech a Aleš Brychta. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Snídáte-li dobrou chuť. Jsou 8:45. Věřím, že nám dnešní den přinese spoustu radosti. Mezi ně jistě patří i sběr jablek. Jestli bude trhat jablka na uskladnění jako já, tak nezapomeňte je trhat i se stopkou a odlamujte je směrem nahoru, ne kroucením. Takto utržené plody by měly být vhodné k uskladnění. Nezapomeňme, že naťuknutá a poškozená jablka by mohla při uskladnění znehodnotit ostatní. Já je například nastrouhám, rozvařím a zamrazím. No a o minulém víkendu jsme dělali mošt a mám varování. On je úžasně chutný, ale víc jak litr ho nevypijte. Já jsem potom měl břichabol. Tak přeji dobrou, bohatou úrodu jablek.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Cyklověž v Šumperku je část dnešního dne mimo provoz. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolega Vilém Pospíšil. Přeji usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoucký kraj chce podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Podnik Diamo zatím nevybral firmu, která bude pokračovat v obnově benzenem zasaženého území u Hustopečí nad Bečvou. Vybraná kina nabídnou o víkendu vstupné za 100 korun. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích. Příští rok na to hodlá vyčlenit 30 milionů korun. Samosprávy budou moci peníze použít například na rekonstrukci bytových domů, oživení nevyužívaných objektů, bourání starých budov i výstavbu nových obecních bytů. Záměr příští týden projedná krajské zastupitelstvo, uvedl hejtmanův náměstek Pavel Jelínek z SPD. Vedení státního podniku Diamo dosud neuzavřelo smlouvu s firmou, která bude pokračovat v obnově území u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Loni v únoru tam vykolejil vlak s jedovatým benzenem. Původně podnik oznámil, že vítěze tendru oznámí v srpnu. Pokračuje mluvčí Tomáš Indrej.
2: Jeden z účastníků řízení podal v zákonné lhůtě návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O jeho podání ale neinformoval zadavatele veřejné zakázky, tedy Diamo. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚHOS. Je důležité zdůraznit, že sanační práce v lokalitě se nezastavily.
1: Obyvatelé a návštěvníci Šumperku nemůžou dnes až do 13 hodin využívat cyklověž u vlakového nádraží. Důvodem odstávky je podle informací na webu pravidelná servisní údržba. Necelé 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za 100 korun. Do akce nazvané Kino dny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. Například i kino Metropol v Olomouci, Hvězda v Přerově, Metro 70 v Prostějově a kino ve Štěpánově u Olomouce. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Pokračuje předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
3: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních míst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
0: Sport.
1: Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě, skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce. Pracují mezi exity Slavonín Křelov ve směru na Mohelnici. Mezi 266. a 265. kilometrem proto neprojedete levým pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je úterý 15. září, 4 minuty po 9. hodině a Vilém Pospíšil vás zdraví u dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Myslím si, že určitě někteří z vás občas přemýšlíte, kolik tak slov zazní třeba během celého dne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a kdybyste chtěli to spočítat, tak za chvíli dojdete k číslu 2000. No a když se řekne 2000 slov, tak věřím, že nejen mě se vybaví jméno Ludvík Vaculík. Odborná konference věnovaná tomu tomuto spisovateli, který by se letos dožil 100 let, se uskuteční už od zítřka v městské knihovně v Šumperku. O čem bude, to už prozradíme za chvíli v našem vysílání. Podíváme se také za Michalou Drozdovou z Lesnice u Zábřeha. Ta dokázala propojit svoji velkou lásku ke koním a psům ve svou profesi a ve spolku Prodotyk, který založila, se věnuje zooterapii, hyporehabilitaci anebo třeba výcviku vodících a asistenčních psů. O své práci mluvila v minulosti v pořadu Host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a uslyšíte část tohoto rozhovoru už za okamžik a připraven je také další díl pořadu Okolo češtiny. Ondřej Bláha tentokrát prozradí, jak vzniklo, jaký je původ slova nevěsta. Do toho Věra Špinarová nebo Dalibor Janda. Krásný poslech.

0: Věra Špinarová a Václav Neckář mají nádherný den, věřím, že to platí i o vás, třeba i díky poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Další tisíce slov Ludvíka Vaculíka, to je podtitul odborné literární konference, která začne už zítra a bude se konat v městské knihovně TG Masaryka v Šumperku. Proč bude věnovaná právě Ludvíku Vaculíkovi, proč se uskuteční zrovna v Šumperku a hlavně také, co nabídne odborníkům i veřejnosti, to prozradí vedoucí knihovny Kamila Šeligová.
1: Ludvík Vaculík by se v červnu letošního roku dožil 100 let a městská knihovna TG Masaryka Šumperk byla oslovena Českým centrem mezinárodního penklubu a Ústavem pro českou literaturu Akademie věd k tomu, aby jsme u nás v naší knihovně uspořádali Vaculíkovskou konferenci, a to jsem opravdu nemohla odmítnout.
2: To věřím, protože Ludvík Vaculík je nejenom obecně znám jako autor, spisovatel, ale byl to taky bodrý Moravák, takže on sem tak trošku patří, byť teda ne úplně do Šumperka. Kdo se zúčastní, už víte, kdo třeba přijede a o čem to vlastně bude ta konference?
1: Bude to dvoudenní konference, kde budou různí literáti, vědečtí pracovníci a spisovatelé přednášet své referáty, ale cílíme i na studenty, takže dopoledne bude workshop pro studenty gymnázia k českému snáři. Zajímavost je také, že přijede hostovat Divadlo z Brna s představením Sekyra. Ale já bych ráda řekla, jak celá ta situace vznikla. No je to proto, že náš festival Město čte knihu, kdysi jsme četli právě Ludvíka Vaculíka. Ludvík Vaculík tady byl s náma celý týden, zpíval s náma lidovky, byl tady krásný doprovodný program a byl s ním tady i jeho syn Jan, který ilustroval knížku, kterou jsme tenkrát tady vydali. Takže bratři Vaculíkové, kteří to tady znají v Šumperku, přijeli a oslovili mě, jestli bychom tuto krásnou akci tady nachystali.
2: Zmiňovala jste, že buduje vlastně pro studenty. Co třeba nějaké čtení, protože to by se vyloženě hodilo pro širokou veřejnost.
1: Tentokrát opravdu to budou odborné referáty a proto pak máme tu divadelní hru na základě té knížky Sekera, takže to jsme se tak rozhodli. Ale přijíždí sem opravdu významní hosté. Já ráda bych jmenovala třeba Břetislava Rychlíka, Jana Vaculíka, Ondřeje Vaculíka, Pavla Kosatíka, Vladimíra Karfika, Josefa Holcmana, Jiřího Peňáze, Petra Šámala, Hanu Kosákovou, Michala Kosáka, Petra Kotika. Takže budou tady opravdu špičky, co se týká literatury z České republiky, kteří si budou chtít právě Ludvíka Vaculíka připomenout.
2: Vy to máte nazváno další tisíce slov Ludvíka Vaculíka, takže nejenom 2000, ale bude jich víc. Bude nějaký třeba výsledný sborník, který by potom mohl sloužit i třeba literárním vědcům?
1: Protože bohužel letos jsme žádnou dotaci Ministerstva kultury na tento projekt nezískali, ale podařilo se nám to zajistit a profinancovat tady tu akci právě díky Ústavu pro českou literaturu Akademie věd a třeba i městu Šumperk, tak akce může proběhnout v takovém velkém dvoudenním rozsahu, ale sborník, to je teprve v jednání, jestli třeba se nám podaří ještě dodatečně sehnat nějakého sponzora. To říkám jako na rovinu. Jenom bych chtěla ještě pozvat, že budou tam i dvě nádherné výstavy jako doprovodný program. A bude to výstava Drahý pane kolář, což jsou koláže ze sbírky Madly Vaculíkové, manželky Ludvíka Vaculíka, to je nádherná výstava. A druhá výstava, kterou uvede Jan Vaculík, je Cesta Vaculíka z Řehůvky do Prahy a zpátky, takže vlastně to je trošku o tom jeho životě, takže to bude ve čtvrtek právě jako součást doprovodného programu. A večer ještě budou nějaké odborné referáty a na závěr celé dvoudenní akce bude hrát cymbálovka a my všichni, co tady budeme, si můžeme setkat a už neformálně pohovořit a zaspomínat a zavtipkovat třeba o tom Ludvíku Vaculíkovi, protože, jak jste správně řekl, byl to bodrý člověk a měl rád hrozně cymbálku, takže to jsme si řekli, že ten závěr to uděláme s tou cymbálkou.

0: Kdybych chtěla veřejnost přijít i na tu odbornou část, bude to přístupné?
1: Ano, ano, oba dva dny odpoledne jsou přednášky, takže máme to inzerované, můžou přijít, včetně toho, že si můžou koupit vstupenku na to divadlo. Je to zajímavost, máte se na co těšit a srdečně zveme.
0: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí, probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je 9 hodin 26 minut, úterý 15. září. Vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od 10 hodin dnes bude ve studiu dalším host. Samozřejmě je připraven pořad Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. My se ale teďka půjdeme podívat na jiný pořad a trošku do minulosti. Na pořad Host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Zooterapie, hyporehabilitace, výcvik vodících asistenčních psů. To je práce Michaely Drozdové z Lesnice u Zábřeha. Založila kvůli své lásce ke zvířatům spolek Prodotyk a o něm a o svojí práci obecně bude mluvit už za chvíli.

0: Rodotyk je spolek z Lesnice u Zábřeha. Je zaměřen na hyporehabilitaci, zooterapii a výcvik vodících nebo asistenčních psů. Jeho zakladatelka Michaela Drozdová společně se svým týmem pomáhá dětem i dospělým s nejrůznějším zdravotním znevýhodněním. Patří mezi ně i lidé se zbytky zraku nebo úplně nevidomí. O výcviku psů si s ní v pořadu Host ve studiu povídala Dita Vojnarová.
1: Vodič nebo asistenční pejsek začíná tím, že je rok v předvýchově, to znamená je u rodiny, která se o toho pejska stará do roka pod vedením toho mentora, kde se učí základní poslušnost, to, jak se chovat v bytě, cestovat dopravníma prostředkama a v roce, když ten pejsek udělá povahové a zdravotní testy a všechno je v pořádku, tak nastupuje do výcviku a ten trvá 6 až 8 měsíců. Poté absolvuje zkoušku a jde na týdenní předávání k tomu klientovi, které probíhá v místě bydliště toho klienta a pak ještě jde vlastně zkoušku součinnosti, to znamená ještě se potom zkouší, jak ten pejsek funguje s tím novým klientem, s tím novým páníčkem, jak jim to spolu jde a zároveň po dobu činné služby toho pejska pořádáme jednou za 2 měsíce takové cvičící dny, cvičící odpoledne a teď třeba v pátek tak nás čeká intenzivka, víkendový intenzivní trénink klientů, držitelů vodících asistenčních psů.
2: Co například cvičíte teď se svým labradorem?
1: Už jednu z těch posledních fází, protože by se měl v říjnu předávat, takže už cvičíme výškové překážky, cvičíme hodně chůzi bez toho, aniž bych mu do toho vůbec nějak zasahovala, že už se pro něj tvářím tak, že nevím o té překážce, nevidím, nechám ho vyloženě, aby prostě věděl, že teď už je to na něm, takže teď už je to taková ta nejzodpovědnější fáze toho výcviku, kdy já už mu v ničem jako nemůžu pomoct, nechci pomoct, a nechávám to na plně jeho rozhodovacích jakoby schopnostech.
2: Když toho psa máte tak dlouho u sebe, předává se jednoduše dál?
1: Je to asi nejtěžší fáze, ale nejenom nás cvičitelů. Řekla bych, že to je jedna i z rozhodovacích takových těch podmínek. My do toho musíme jít s tím, že ten pes k nám jde jako student. Jde k nám na ten rok, anebo jde k nám v případě toho výcviku na těch 6 až 8 měsíců, ale pak půjde dál. Určitě mi pomáhá to, že mám své vlastní psy a mě teda hodně pomáhá i to, že si můžu vybírat klienty. To znamená, vím, že ten pes se bude mít dobře a s drtivou většinou těch klientů jsem po celou dobu života toho psa v kontaktu a vídám je, takže jakoby pořád toho psa mám tak nějak pod dohledem a mám možnost se s ním vidět.
2: Co mě překvapilo, vy máte psí trenažér.
1: Máme psí trenažér a je to pejsek, který je v životní velikosti labradora. Má na sobě postroj, má na sobě takový speciální řídítka a když třeba jezdíme na akce, tak si lidé z široké veřejnosti můžou zkusit nasadit klapky, vzít do ruky hůl. My jim dáme tady tohodle pejska a vlastně provádíme nějakou frekvenci, aby si ten člověk uvědomil, co asi ten klient, který je veden vodícím psem, zažívá, jak se cítí, jak může různé situace z okolí vnímat a jaký asi ten pohyb toho člověka v té tmě v úvozovkách je.
0: Celý rozhovor Dity Vojnarové s Michaelou Drozdovou najdete na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
2: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott zpíval píseň Chci tě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a když se řekne Chci tě, tak to může občas skončit i svatbou. No a v dalším díle pořadu Okolo češtiny se právě zastavíme u slova nevěsta. Zatímco ženich se jednoduše žení, původ označení pro jeho nastávající, zůstává právě i pro etymology tak trochu záhadou. Souvisí nevěsta se slovy vědět a zvěst, tedy s někým dosud neznámým, nebo ve slově najdeme kořeny slov nový a vést a nevěsta je vlastně nově přivedená žena.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Je zvláštní, jak právě ta slova, která bezpečně známe a poměrně často je užíváme, budí nezřídka velké debaty mezi etymology. Totiž jsou dost nejasná, pokud jde o jejich původ. Ono to má vlastně vnitřní logiku. Slova, která hodně používáme, byla často hodně používaná i v minulosti a jsou to typicky slova velmi stará. Slova zděděná po předcích. Takovým záhadným slovem je třeba slovo nevěsta, tedy žena, která se právě vdává nebo která má krátce před svatbou. Ta záhadnost slova nevěsta vyniká právě na pozadí slova, které označuje druhého člena toho svatebního páru. Ženich se žení. Tam je etymologie jasná. Ženich je prostě muž, který pojímá nějakou ženu za manželku. Pokud jde o tu nevěstu a původ toho slova, můžeme si všimnout, že podobně znějící kořen je ve slově zvěst, tedy zpráva, anebo věstník, což byly nějaké periodicky vydávané zprávy, například o činnosti nějaké instituce. Věstník dával něco na vědomí. Má tentýž kořen jako sloveso vědět nebo právě zvěst. Nevěsta by tedy mohla být žena, o které se nic neví. Rozumějme, v té rodině, kam se vdává. Proto taky slyšíme na začátku slova nevěsta něco, co vypadá jako záporka ne. Jenže tento výklad trochu pokulhává. Už jen proto, že se nastávající tchyně a často i někdo jiný postarají, aby se o nevěstě v té nové rodině vědělo co nejvíc. Co se děje dnes, to se určitě dělo i v minulosti. Nevěsty byly diskrétně zkoumány a až potom byly přivedeny do rodiny. Proto vypadá věrohodněji ten výklad, který slovo nevěsta spojuje se slovesem vést. Nejen v češtině, ale i v různých jiných jazycích se přece říká, že si nějaký muž přivedl ženu tu a tu. A když je svatba, tak je nevěsta vedena k oltáři anebo na jiné místo, kde se odehraje obřad. Tedy slovo nevěsta má dost pravděpodobně stejný kořen jako sloveso vést. A pokud jde o komponent, který vypadá jako záporka ne, bylo by to v takovém případě něco jiného než záporka. Komponent ne ve slově nevěsta je zřejmě zbytek toho kořene, který je v českém přídavném jménu nový, ale také v německém ekvivalentu neu nebo anglickém new. Nevěsta je tedy nejspíš slovo se dvěma kořeny, které znamenalo totéž, co nově přivedená. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

Marek Ztracený by si přál, aby ho někdo zastavil. Vysílání Českého rozhlasu Olomouc ale určitě nezastavuje. Za malou chvíli je tady 10. hodina. Zprávy, dozvíte se třeba to, že seniori z Přerova budou mít nové zázemí pro své volnočasové aktivity. No a připraven je také pořad Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Jeho hostem bude lektorka, koordinátorka Martina Hábová. Dozvíte se, kdo je to moderní senior.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V řece Moravě uhynuly stovky kilogramů ryb. Domácnosti v Olomouckém kraji dostaly na výměnu kotlů téměř miliardu. Olomoucká zoo dokončila rekonstrukci voliér pro papoušky. Oprava zabrala rok. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje, řekl vedoucí odboru životního prostředí Petr Lojka. Magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Po 10 letech končí dotační program na výměnu starých kotlů. Domácnosti z Olomouckého kraje dostaly v rámci tzv. Kotlíkových dotací příspěvek 972 milionů korun. Část žádostí ještě krajský úřad vyřizuje. Řekl to náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
2: Takzvané kotlíkové dotace jsou financovány z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Cílem je pomoc domácnosti s výměnou emisně nevyhovujících kotlů na tuhá fosilní paliva s ručním přikládáním za ekologičtější zdroj vytápění, nový kotel nebo tepelné čerpadlo.
1: Přerov postaví nové zázemí pro volnočasové aktivity seniorů. Dělníci ho vybudují ve vile v ulici Velká Dláška. Oprava bude stát více než 9 milionů korun, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Pro seniory chceme vytvořit důstojné zázemí přímo ve městě. Nabídne prostor pro vzdělávání, společenská setkávání i smysluplné trávení volného času a přispěje k tomu, aby se naši seniori cítili aktivní součástí veřejného života.
1: Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce dokončila rekonstrukci voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky nim získaly novou střechu, fasádu, přírodnější vybavení i černé pletivo, které méně ruší při fotografování pestrobarevných opeřenců. Do rekonstruovaných prostor zoo přemístila některé druhy papoušků, které dosud chovala v neveřejném zázemí, uvedla mluvčí zahrady Iveta Gronská.
0: Sport.
1: Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále playoff, ve kterém byl úspěšnější Třinec ve finále, ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Olej je na vozovce silnice v Olomouci, v Brněnské ulici ve směru do centra na úrovni křižovatky s hraniční ulicí. Projíždějte tam opatrně. Vozovku D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce mezi exity Slavonín Křelov ve směru na Mohelnici mezi 266. a 265. kilometrem, proto neprojedete levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po 10. hodině. Krásné úterní dopoledne vám přeje Český rozhlas Olomouc. Víte, kdo je to moderní senior? Co všechno by měl ovládat a jaké cesty k tomu mohou vésti? Tak o tom si dnes budeme povídat tady v Dobré radě s koordinátorkou a lektorkou stejnojmenného projektu, tedy Moderní senior, projektu Maltézské pomoci Martinou Hábovou. Zora Ježková je u mikrofonu, přeji vám dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V dobré radě Českého rozhlasu Olomouc vás ještě jednou vítá a příjemný poslech přeje od mikrofonu Zora Ješková. A hlavně jsem ráda, že už vám mohu představit také našeho dnešního hosta. Je to koordinátorka a lektorka projektu Moderní senior maltézské pomoci Martina Hábová. Vítejte u nás ve studiu. Přeji dobrý den. Dobrý den. Představme maltézskou pomoc a představme také projekt Moderní senior. Tak asi začneme maltézskou pomocí.
2: Tak maltézská pomoc je nezisková organizace, jejíž cílem je pomáhat vlastně lidem, proto je taky maltézská pomoc. Spadá pod řád maltézských rytířů, máme spoustu poboček v Olomouckém kraji, v Čechách a takovými největšími našimi projekty jsou právě dobrovolnické projekty a potom projekt osobní asistence.
1: Mm-hmm. Kdo se chce zapojit do maltézské pomoci, třeba jako dobrovolník, tak co to vlastně znamená? Musí třeba usilovat o vstup do řádu maltézských rytířů, anebo je to mnohem jednodušší?
2: Ne, je to mnohem jednodušší. Ono v podstatě stačí, když si člověk vybere ten program, který ho nejvíce zajímá, ať už to jsou děti, seniori, nebo třeba dopisování z vězni, jenom se ozve našim koordinátorům a ten už si ho pozve na pohovor. Řeknou si, jestli je to pro něho vhodné, najde mu nějakého vhodného klienta a dobrovolnictví vlastně může u maltézské pomoci začít.
1: Mm-hmm. A stejně tak to platí i pro tu druhou stranu, tedy pro tu stranu, která pomoc potřebuje. Podle čeho vlastně vybíráte lidi, kteří potřebují vaši pomoc nebo toho, komu pomůžete? Mm-hmm.

0: jsme vlastně schopní jako dosáhnout.
1: Takže vlastně jste schopní i poradit.
0: Přesně
1: vlastně.
0: Tak.
1: Pokud jsem dobře pochopila, tak těch programů, do kterých se lidé mohou zapojit, ať už jako dobrovolníci, anebo v rámci kterých mohou žádat o pomoc, je několik. A vy jste koordinátorkou projektu a také lektorkou projektu Moderní senior. Co to vlastně, co si máme představit pod tím pojmem Moderní senior?
0: Jo, je to náš takový, nechci říct novější projekt, ale takový menší projekt mimo ty naše velké dobrovolnické programy, kdy my se snažíme, aby lidé starší 55 let měli možnost se vlastně zdokonalovat a rozvíjet v moderních technologiích. Ať už je to telefon, počítač, tablet nebo umělá inteligence, o které se teď strašně mluví, buď v našich kurzech, které právě máme, které lektorujeme, anebo pokud nechtějí do kurzu, tak poskytujeme vlastně i poradenství, kdy oni jsou schopni přijít k nám, nebo my jsme schopni přijít k ním domů, pokud jim to ten stav třeba nedovoluje.
1: Aha, až takhle, jak dlouho takové kurzy trvají?
0: Záleží jak který, třeba počítače trvají 10 týdnů, je to 10 lekcí po 3 hodinách, takže 30 hodin. Telefony jsou kratší, ty už mají jenom nějakých 14 hodin, takže o půlku.
1: 3 hodiny v kuse, není to pro seniora příliš náročné, když se 3 hodiny v kuse vlastně takhle učí pracovat třeba právě s chytrým telefonem, anebo mezi tím máte nějaké aktivity třeba, které tu pozornost trošku jakoby rozvolní a lidé si odpočinou?
0: Jo. My to určitě nemáme vedené jako frontální výuku, takže ti lidé jenom nesedí a nečučí jako na tabuli, kde my jim něco jako říkáme. Oni většinou sedí v kroužku se svým telefonem, koukají do toho telefonu a všechno si opravdu prakticky na tom telefonu zkouší. Jo, takže ono se to mezi ty 2 hodiny krásně jako rozptýlí i mezi ty 3. Pokud samozřejmě potřebují, tak dáváme přestávku, ale většinou opravdu jdeme 2 hodiny v kuse a ještě díl než ty 2 hodiny, protože si to nestihneme vždycky všechno jako říct.
1: Když jsou to skupiny, které se scházejí, je to vlastně i o nějakém tom sociálním kontaktu, který lidé mezi sebou mohou mít, seniori, a je to pro ně důležité. V jakých prostorách se scházejí? Máte někde učebny nebo kde to je?
0: Koná se to přímo u nás vlastně na adrese Vurmova 7 tady v Olomouci. Máme tam místnost, která říkáme Ponorka, ona má takové krásné kulaté okna. Máme tam malinké zázemí, stoly, židle, kávu, takže opravdu si sednou, hezky sedí okolo, uvaří si kávičku, čaj. Měli jsme skupinku, která si po každé něco donesla na jídlo, že si něco upekli. Jo, takže opravdu oni se tam krásně sejdou, ty skupinky někdy vydrží i jako strašně dlouho, chodí spolu na kávu, do kina, do divadla, jo, vznikají i nové přátelství.
1: Tak to je krásné. My si o těch jednotlivých programech projektu Moderní senior budeme povídat podrobně za chvíli. Povídáme si v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s koordinátorkou a lektorkou projektu Moderní senior maltézské pomoci tady v Olomouci Martinou Hábovou. No a pokud vy byste se chtěli zapojit do našeho povídání, zeptat se na cokoliv, také můžete. Rádi odpovíme, poradíme. Telefony k nám, ten pro přímé volání 221 555 444. No a ještě telefon SMS-kový 723 70 33 51.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: S vámi je Český rozhlas Olomouc. Posloucháte Dobrou radu a my se povídáme s koordinátorkou a lektorkou projektu Moderní senior maltéské pomoci Martinou Hábovou. Já jsem teď dostala spoustu pro mě naprosto překvapivých informací, které se týkají vlastně toho, kdo všechno vstupuje do tohoto projektu, do projektu Moderní senior, ve kterém se můžete učit třeba práci s chytrým telefonem nebo s počítačem nebo AI. Martino, zkuste nám to teď trošku vlastně více vysvětlit, protože když se řekne třeba takový jako program na výuku práce s chytrým telefonem, člověk by si řekl, tak bude to zřejmě senior nebo seniorka kolem 80 roků, jako někdo, kdo třeba má nově v rukou ten chytrý telefon a vůbec s tím neumí pracovat. Prostě člověk, který už je také v důchodu a prostě moderními technologiemi nepolíbený, tak jak jaká je vlastně ta kategorie těch lidí a třeba i co se jejich vzdělání týče?
1: No, k nám chodí vlastně snad všechny věkové kategorie od 55 výše. Měla jsem pána, který má 83, paní, která má 65. Máme ještě stále pracující lidi, podnikatelé.
0: Takže i třeba někoho kolem těch 56, 7, 8 roků?
1: Je to úplně jako běžné. Běžně k nám chodí třeba lékaři, kteří jsou třeba rok v důchodě a prostě se chtějí jenom zdokonalit. Jo, telefon používají, ale něco jim tam třeba utíká nebo chtějí poznat lépe ty funkce. Mm-hmm. To není jen o tom, jako je naučit, co se kde mačká, ale ukázat jim, co jim ten telefon jako může ještě poskytnout. Jo, on je to takový malý počítač v kapse, takže
0: ano.
1: Jako je nespočet možností a věřím, že ti lidi u nás jsou často překvapení, co všechno jim to jako nabízí. Mm-hmm. Jo, jaké možnosti ještě mají.
0: A to všechno ovládáte vy?
1: Všechno ovládám já, ale musím říct, že zásluhou úžasného kolegy, který nás jako vychovává tady v tomhle, takže jinak by to nešlo.
0: Dobře, tak mě napadá, ono je také trošku jako rozdíl v operačních systémech těch jednotlivých telefonů, je rozdíl v tom, když má někdo iPhone a v tom, když má vlastně někdo ten jiný systém, Android a podobně. Tak jak to děláte? Třídíte to na ty klienty, kteří mají konkrétní operační systém, nebo to zvládáte vy všechno v rámci v jedné skupiny?
1: Když si tam byla snaha rozstřídit je, ale těch starších osob, které mají ten Apple, ten iPhone, je minimum, nebo méně než těch, co mají Android. Takže máme prostě v jedné skupince a opravdu chodím okolo nich, vysvětluju to primárně jako pro ně. Jo, ono, i když máte Android, tak každý ten telefon je prostě jiný. Takže nezbývá nic jiného, než že ten lektor je obchází, dovysvětluje, říká prostě, že jeden název má další tři různé názvy, ale je to furt jedno a to samé. Jo, a i to je potřeba těm lidem vysvětlit, že každý ten telefon je jiný. Jo, proto neexistuje ani nějaký jeden návod, který bychom my jim předali.
0: Jak vlastně taková výuka třeba právě pro ten kurz pro chytré telefony, jak to vlastně probíhá teda? Jak si to mají lidé představit?
1: Kdybychom to vzali úplně od začátku, tak vlastně k nám přijdou, usadíme si je v té třídě, mají možnost teda si uvařit kávu, dát si vodu, čaj. My jim vlastně představíme sebe, oni se představí potom nám i v té skupince, aby se poznali. Ptáme se jich, co toho kurzu očekávají, co se chtějí naučit, jestli z něčeho mají jako strach, aby jsme byli schopni jako vědět, s čím, co můžeme třeba změnit u nich. No a začínáme úplně od základů, takže opravdu co zmáčknout, zatlačit.
0: Nastartovat telefon.
1: Nastartovat, jak vypnout telefon, to je jako obrovský problém v dnešní době, jak vůbec vypnout telefon. A postupujeme k tomu, že jdeme do nastavení, do aplikací, jak ty aplikace fungují, že tam mají umělou inteligenci. Jo, fakt si myslím, že všechno. Jak pracovat s fotkama, jak fotit. Jo, projdou jako myslím si, že fakt vším. A když ještě chtějí po tom skončení toho kurzu třeba něco navíc a chcou zůstat v té svojí skupince, tak my jsme schopni udělat tu skupinku znovu a dát jim ještě další třeba 4 lekce navíc, kde oni si řeknou, a teď se chceme víc zaměřit na fotografování a teď chceme více překladače. Aha. Takže na míru jim to tak jako přizpůsobíme.
0: Tak překladače, to je skvělá věc, určitě fotografování a samozřejmě také máte třeba i nějaké, já nevím, diaprojektory nebo prostě něco, co můžete promítat skutečně, aby ve velkém ti lidi viděli na tom telefonu, co tam je.
1: Jo, máme jako dataprojektor, ale za mě je to kontraproduktivní tím, že já mám jiný telefon, oni mají jiný telefon, vypadá to jinak, takže já vždycky začínám tím, pojďme si najít nastavení. Vypadá to jako ozubené kolečko, nebo jo, někdo říká, že to vypadá jak pneumatika. Jo? A obcházím je, chodím okolo, jestli si to našli nebo ne. Takže to o tom, že ten lektor fakt chodí a snaží se i s každým trochu individuálně. Proto ty skupinky jsou malinké. Oni jsou maximálně po 6 lidech, aby jsme byli schopni se jim věnovat.
0: My si budeme za chvilinku povídat o dalších programech projektu Moderní senior maltézské pomoci. Povídáme si v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s Martinou Hábovou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobré radě Českého rozhlasu Olomouci povídáme s Martinou Hábovou z Baltéské pomoci, koordinátorkou a lektorkou projektu Moderní senior. Už jsme si povídali spoustu zajímavých věcí o tom, kdo vlastně tyhle projekty navštěvuje, že to nejsou skutečně jenom lidé, kteří už jsou v důchodu, ale i lidé pracující, kteří se chtějí zdokonalit třeba v ovládání chytrého telefonu, počítače, práce s internetem, ale jeden z těch projektů nebo programů v rámci projektu Moderní senior se nazývá také Moderní senior na cestách. O jaký kurz se jedná?
1: Je to taková polovina je angličtina, polovina zase technologie, aby to byl furt jako nějaké v tom technickém. A primárně tam jde o to naučit ty lidi, aby si s tím svým telefonem poradili i v zahraničí nebo při cestách. Ukázat jim, jak si můžou koupit letenku, kde najít ubytování, jak funguje překladač a zároveň jim ukázat nějaké základní věty v angličtině, aby se plus minus třeba orientovali, když na ně někdo bude mluvit.
0: Takže je učíte anglicky?
1: Neřekla bych, že přímo učíme, spíš jim ukazujeme základní fráze. No, máme samozřejmě podklady, kde jsou slovíčka, můžu si to procházet, máme nějaké hry v angličtině, vytvořené online hry, třeba na orientaci na letišti, co je tam všechno čeká, kdo tam vlastně jako je. A potom jde o to třeba, aby si právě byli schopni zařídit vízum, jo, nebo zaregistrovat se do Drozda, aby byli prostě, aby věděli vůbec, co to jako je,
0: ano,
1: že něco takového existuje. Takže o to se tam snažíme, no.
0: Mě tak napadá, když už jde o cestování, může nám chytrý telefon nebo umělá inteligence třeba i naplánovat výlety, památky, které chceme vidět v zahraničí v té konkrétní oblasti. Je i tohle? Třeba
1: určitě.
0: I tohle učíte?
1: Jo, i to, aby pak opravdu byli schopni si s tím jako pomoci a nemuseli, když to řeknu fakt hloupě, vytahovat mapu a hledat si tu cestu, ale prostě, aby věděli, jak to do té umělé inteligence napsat, tak, aby jim to vyhodilo to, co fakt chtějí, to, co chtějí navštívit, co tam chtějí dělat, aby si byli schopni tím pomoci.
0: Velice zajímavé věci. Jakým způsobem vlastně lidé v rámci té výuky třeba, jaké jsou z toho výstupy? Napadá mě, jestli nějak ti lidé třeba potom skládají nějaké zkoušky z toho kurzu, nebo jak to probíhá, to finále?
1: Jo, zkoušky neskládají, nikdo je tam neznámkuje, vždycky z toho mají největší strach, že je na konci někdo oznámkuje, to vůbec ne. Zrovna v tom kurzu na cestách je na konci vytvořené riskuj, kdy prostě soutěžíme ve slovíčkách, kdo si jako to pamatuje. A druhý výstup je, že si vytvoří v té poslední hodině výlet. Takže všechno, co jsme si prošli, tak oni najednou dělají prakticky. Najděte si letenku, zabukujte si letenku, ale ne, že ji zaplatíte, ale projděte ty kroky. Kde jste ji našli? Kolik stála? Najděte si hotel, kde byste chtěli bydlet. Najděte si, jaká země to bude, jaké jsou zvyky v té zemi. Jo? A pak si to společně prezentujeme.
0: Mě tady v tomto tématu, které zmiňujeme, tak mě napadá také vlastně téma bezpečnost toho pohybu na internetu v chytrém telefonu, protože přece jenom můžeme zaplatit něco, co bychom ani nechtěli, nebo prostě skočit na nějakou reklamu nebo nějaké obchody, e-shopy a podobně, které skutečně jako mohou být falešné. Pracujete nějak i s tímto fenoménem?
1: Jo. Každý ten kurz se opírá o to, aby to dělali bezpečně. Aby poznali podvod. Jo, máme platformu, kde jim ukazujeme, jak ty podvody můžou vypadat, co je může čekat, jak by se měli bránit. A zároveň zase, když se nedej bože něco stane, tak můžou přijít do toho poradenství a říct, asi jsem naletěl prostě na podvod, nevím co s tím. A pokud je to v našich silách, tak zase pomáháme kontaktovat banku, kontaktovat prostě všechno možné, aby jim to jako pomohlo, aby se jim třeba vrátili peníze, když už někde něco zaplatili. Jo, nebo říct, tenhle e-mail je podvodný, prostě ho smažte. Jo, i s tím se na nás obrací. Někdo mi píše, nevím, jestli to je podvod. Můžete mi poradit? Můžeme, ukažte mi to a řekněte mi, proč si myslíte, že to je podvod. No, většinou to podvod fakt je a přijdou na to.
0: Existují nějaká obecně platná pravidla pro to, jak poznat podvodný e-mail, podvodné nabídky?
1: Jo, většinou se stačí podívat na toho, kdo vám ten e-mail vůbec odesílá. Ten odesílatel bývá většinou strašně zvláštní. Když je tam nějaký odkaz, tak i ten odkaz sám o sobě je prostě zvláštní. Je to nějaká věta, která nedává jako smysl. Jo, to jsou asi takové dva základní, co mě napadají zrovna v e-mailu.
0: Čili dávat si pozor i na spisovnou češtinu a podobně?
1: To spíš ne. Přece jen zase s vývojem AI si to každý může hodit do umělé inteligence a říct, napiš mi to spisovně a najednou ten mail je krásný. Jo? To stejné, když vám někdo bude psát, ahoj mami, potřebuji poslat peníze a bude to z neznámého čísla, neznamená to, že je to váš syn, dcera. Jo, to, že vás osloví mami.
0: Takže to jsou i školení zaměřená na rozpoznávání dezinformací a podvodu na internetu. No a když se někdo chce vyloženě naučit pracovat lépe s počítačem, s internetem, to jsou taky speciální kurzy?
1: Jo, to máme přímo kurz počítačů, kde vlastně ti lidé si můžou přinést buď svůj počítač, anebo pokud mají ten stolní, takový ten těžký, tu krabici, tak si mohou půjčit vlastně u nás notebook, na kterém se to vlastně ukazují, jak pracovat na internetu zase od začátku, jak vypnout, zapnout, jak napsat správně mail, co všechno v tom mailu je, jak pracovat s Wordy, všechno. Všechno, od základu až do konce.
0: No, určitě je důležité vědět také, jakým způsobem se třeba na takovéhle kurzy přihlásit, kolik to stojí, všechno a podobně. A kdy se vůbec třeba přihlašovat, jak co probíhá, taky o tom si povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nám dospíval Petr Kolář tady v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a v Dobré radě. Povídáme si s Martinou Hábovou, koordinátorkou a lektorkou projektu maltézské pomoci Moderní senior. Ten projekt má celou řadu programů, o kterých jsme hovořili. Jakým způsobem vlastně se lidi mohou do těchto programů, do tohoto projektu přihlásit?
1: Povětšinou stačí zavolat na telefon, který je uveden na stránkách maltézské pomoci, nebo napsat e-mail, že prostě máte zájem a my si vás zapíšeme vlastně a řekneme, jo, v momentě, kdy budeme vlastně kurzy spouštět, tak se vám ozveme, jestli stále máte zájem, máme tyto termíny. A to vlastně stačí.
0: Kde všude ty kurzy probíhají v rámci Olomouckého kraje?
1: V rámci Olomouckého kraje, tak primárně je to Olomouc. Máme teďka, budeme spouštět v Štenberku nově kurzy telefonů, v Uničově a jedna kolegyňka ještě dělá v Prostějově kurzy. A Jeseník ještě jsem zapomněla zmínit.
0: Dobře, vy jste zmiňovala v úvodu, že jste schopni dělat také individuální kurzy pro lidi, kteří by nemohli přijet.
1: No, není to jako ten kurz, takové vlastně poradenství, spíše kdy ten člověk by měl vlastně říct, jaký má problém. A zavolá nám, že prostě má nějaký konkrétní problém, my řekneme, dobře, my za váma přijedeme, s tím jsme schopni vám pomoci a může to být cokoliv, nastavení tiskárny, zapojení televize, něco v telefonu, něco v počítači, fakt jako všechno. Přijedeme k němu domů, s tím mu tam vlastně pomůžeme a pak zase odjedeme.
0: No dobře, ale musí být člověk nějak u vás zaregistrovaný přece, nebo?
1: Ne, opravdu. Stačí jenom prostě zavolat, že ona slyšeli, že mají zájem o tu službu. Aha. Jo, ona samozřejmě, ta služba je spoplatněná.
0: Ano.
1: Jo, neděláme to jako zadarmo, je to 100 Kč vlastně za hodinu. A to je vlastně všechno, no.
0: A to je všechno. Co vlastně stojí, kolik stojí ty kurzy, ty desetitýdenní, jak jste říkala?
1: Desetitýdenní kurz vlastně počítačů stojí 1800. Mm-hmm. Ten je náš vlastně nejdražší, ale je to taky tím, že on je nejdelší. Takže ono, když se to pak vlastně rozpočítá, tak to není zase taková hrůza. Telefony potom stojí 1200 a zbytek máme po tisícovce.
0: Na ty kurzy, myslím, něco přispívá nebo jsou spolufinancovány i městem Olomouc?
1: Přesně tak. Vlastně jsme spolufinancováni jak městem Olomouc, tak i Olomouckým krajem.
0: Tak Olomouckým krajem. No a teď aktuálně se teda, kdyby se někdo rozhodl, že teď chce nastoupit do nějakého kurzu, tak může ještě, anebo teď na podzim už máte všechno
1: Teď
0: zadané.
1: Už máme úplně všechno plné, úplně, ale po lednu, no, po novém roce budeme opět zase otevírat, takže jsme otevření na tomu, aby se ti lidé přihlašovali už teď.
0: Takže vlastně už teď se mohou přihlašovat do kurzu na nový rok, už víte, které kurzy budou otvírány.
1: Plus minus máme plán, které kurzy chceme otevřít, nemáme zatím přesně dané datumy. Většinou ten kurz otvíráme i na základě toho, jestli budeme mít dostatek lidí. Proto třeba teďka nemáme otevřený kurz na cestách, protože bylo málo lidí.
0: Ano, ano.
1: Takže vždycky je obvoláváme a až máme ten určitý počet, tak říkáme, jo, super, máme dostatek lidí, pojďme do toho, jdeme to spustit.
0: A můžeme nahodit tedy, které kurzy za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté budou v tom novém roce otevřeny?
1: Jo, tak určitě to budou kurzy telefonů, kurzy počítačů, kurzy fotografování, kurzy umělé inteligence, kurzy na cestách a ještě kurz trénování paměti.
0: Výborně. Tak to vše v rámci maltézské pomoci a projektu Chytrý moderní senior, který ale pozor, je určen pro lidi nad 55 let, takže i lidi, kteří stále ještě pracují, nemusíte být pouze už třeba v penzi, ale pochopitelně můžete. No a protože maltézská pomoc samozřejmě nabízí nejen tento program Moderní senior, tento projekt, ale i celou řadu dalších projektů, které pomáhají, tak na závěr si ještě i o dalších možnostech pomoci v rámci maltézské pomoci budeme povídat.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Dnešním hostem v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc je Martina Hábová a povídáme si s ní o programech a projektu maltézské pomoci Moderní senior. Tak ten jsme probrali i jednotlivé programy, které se budou opět otevírat od nového roku, ale úplně na závěr podívejme se ještě na maltézskou pomoc jako takovou, protože těch projektů je mnohem víc, tak pro koho vlastně tady jste?
1: Já myslím, že úplně pro všechny, ale jak už jsem říkala, ty největší projekty, které máme, jsou dobrovolnické programy a druhý je potom osobní asistence. Co se týče dobrovolnických programů, tak tam se může zapojit opravdu jako kdokoliv, kdo se chce stát dobrovolníkem, jakékoliv osoby starší 15 let vlastně.
0: A co to znamená dělat dobrovolníka v maltézské pomoci?
1: Jo.
0: U koho, kde a jak?
1: U nás si můžou vlastně budoucí dobrovolníci vybrat, u koho chtějí dobrovolničit. Máme buď rodiny s dětmi v nějakých třeba tíživých situacích, nebo když je tam třeba jenom jeden rodič, nebo doučování potom dětí, základní škola, střední škola, vlastně cokoliv, nebo to trávení volného času. Potom máme dobrovolnický projekt dopisování z vězni, kdy si dobrovolníci píšou prostě z vězni z věznic. Dále potom u seniorů nebo u osamocených osob, osob se zdravotním postižením. A pak máme ještě projekt, který se jmenuje 3G, pomoc napříč generacemi, kdy naší snahou je propojit různé generace lidí, hlavně dětí a řekněme starších, dospělých, nechci říkat úplně seniorů, no je to pro lidi 50+, kdy oni těm dětem dělají takovou jako náhradní babičku, náhradního dědečka, takovou tetu.
0: Aha, takže na jedné straně se přihlásí kdo rodiny, které mají malé děti a babičku a dědečka mají někde daleko?
1: Buď daleko, nebo třeba ty prarodiče vůbec nemají a chtěli by, aby to jejich dítko prostě nějakého prarodiče mělo.
0: A na druhou stranu se tedy přihlásí ti, kterým chybí zase ta vnoučata.
1: Ta vnoučata. Že mají třeba odrostlé, nebo třeba nemají vůbec děti, nemají vnoučata, tak si to můžou tak jako řekněme vynahradit trošku.
0: Jaké s kým máte zkušenosti? Je zájem třeba o tenhle ten program, jak z jedné, tak z druhé strany?
1: On je takový v plenkách ještě za mě.
0: A což je ale velká škoda.
1: Jo, za mě je to taky strašná škoda, že to není úplně tak, jako, jak bych si představovala já, aby to jako jelo. Protože ten program teda jako vedu, zaštiťuju, řekněme. Ale je tam snaha to rozjet.
0: Aha.
1: No, opravdu jako nalákat ty lidi, aby se nebáli do toho programu jako jít a stali se tím dobrovolníkem.
0: Takže vlastně tenhle program začíná jakoby a myslíte si, že je větší problém sehnat ty dobrovolníky, babičku a dědečka, kteří by byli ochotní jakoby jít do těch rodin k těm dětem? A nebo je větší problém sehnat ty rodiny s těmi malými dětmi, kteří by tuhle interakci potřebovali?
1: Za mě je vždycky větší problém najít toho dobrovolníka. Těch dětí máme. My máme děti, nemáme dobrovolníky, které bychom k ním mohli přiřadit.
0: Vidíte, a to je mi přijde zajímavé, protože se stále mluví a i na internetu třeba píše o tom, jak naše společnost trpí vlastně osamělostí, seniori trpí osamělostí, že jsou lidé hodně sami. Tak potom, kde je ta pravda? A nebo se bojí vlastně víc té své samoty třeba, nebo možná o těch možnostech ani nevědí? Co si o tom myslíte?
1: Možná nevědí. Většina z nich má tak nabitý program, že na to třeba nemá vůbec jako čas, přestože to jsou prostě lidi v důchodě, tak ten čas nemají. A nebo naopak jim to třeba nedovolí zdravotní stav. Ono přece jen, když máte dítě, které má třeba půl roku a je aktivní, tak je těžké k němu najít staršího člověka, který bude zvládat tu jeho energii, který mu bude jako stačit.
0: Ano, ano. No, tak určitě budeme držet palce, ať se i tento projekt podaří rozjet, protože je to určitě krásná myšlenka propojovat takhle generace a hlavně, aby lidé nezůstávali sami. Úplně na závěr bych možná, my jsme hovořili o tom vzdělávání seniorů, hovořili jsme také o tedy o pečujících, dobrovolnících. Vy vlastně, maltézská pomoc zaštiťuje projekt Křesadlo, který oceňuje vlastně významné dobrovolníky. Podílíte se na něm určitě?
1: Podílíme se na něm. Nechci vám úplně lhát, abych neřekla, že ho zaštiťujeme. To úplně netuším, ale podílíme se na něm. Zcela běžně.
0: Takže je potřeba dobrovolníky ocenit.
1: Přesně.
0: A podpořit je určitě v této aktivitě. Co byste vzkázala všem těm, kteří nás teď poslouchají a přemýšlejí, že by buď pomoc nabídli, anebo pomoc potřebovali, ale třeba se trochu stydí o pomoc požádat. Tak co byste všem teď vzkázala?
1: Ať do toho jdou, že to vždycky stojí za to a ať už si chtějí pomoct nebo potřebují pomoc, tak vždycky jim to něco přinese. Něco krásného, něco nového, něco do života. Vůbec bych se tomu nebránila.
0: Tedy vykročit možná i ze svého zajetého stereotypu a zkusit něco nového. Martina Hábová, koordinátorka a lektorka projektu Maltézské pomoci, dnes tady byla s námi v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuji za váš čas a držím palce pro všechno, do čeho se pustíte toho dobrého v rámci Maltézské pomoci, ať se vám daří. Děkuji, naschledanou.
1: Moc děkuji, naschledanou.
0: Zora Jišková vás provázela, my se blížíme k 11. hodině a nás čekají nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V řece Moravě uhynuly stovky kilogramů ryb. Kosířsko požádalo kraj o dotaci na obnovu rozhlednu. Větší zájem o ubytování byl o prázdninách v Jeseníkách. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok ve vodě, je proto málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků, pokračuje mluvčí Lenka Jedličková.
2: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Mikroregion Kosířsko požádal Olomoucký kraj o 3milionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém Kosíři u Slatinek na Prostějovsku. Má nahradit dřevěnou vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování má být zajištěno pomocí krajské dotace, příspěvku okolních obcí a úvěru. Žádost o dotaci příští týden projedná krajské zastupitelstvo, píše se v podkladech pro zastupitele. Meziročně vyšší obsazenost pokojů hlásí za uplynulé prázdniny někteří hotelieři z Jesenicka. Větší zájem o prázdninové pobyty byl například v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou, pokračuje jeho ředitelka Magda Vaculová.
3: A myslím si, že tato sezona byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let. Řekla bych, že ta obsazenost byla zhruba 95% v rámci vytíženosti hotelu. Oproti loňskému roku to stouplo zhruba asi o 15%. Pozitivně na tom je to, že se nám vrátilo spousta našich stálých hostů a měli jsme spoustu dlouhodobých pobytů.
1: Sport.
0: Volejbalistky Sokola Šternberk třikrát v řadě hrály baráž o udržení v extralize. V minulé sezóně se bojům o záchranu vyhnuli. Kádr se navíc téměř nezměnil. Ze stabilních hráček ho opustili pouze univerzálka Jovanovičová a nahrávačka Zatloukalová. Naopak přišla pětice nových posil. Trenér a sportovní manažer František Bučkaj by tak s týmem poprvé od roku 2020 chtěl postoupit do play-off.
4: Každý športovec, ktorý to robí, by to mal robiť proste pre tie víťazstva. Málo sme vyhrávali ten minulý rok, potrebujem tých víťazstiev aj ja osobne svojmu životu viacej. A myslím, že sme mohli ten minulý rok vidieť pred posledným kolom, nebolo isté, kto bude 11, kto bude na 6. mieste, takže je to naozaj vyrovnané. Sme si nejaký interný cieľ dali, ten zostane v šatni. Verím, že sa nám najskôr podarí dostať do play-offu a potom sa uvidí.
0: První kolo extraligy žen je na programu 3. října. Šternberg se v ňom doma stretne s Olympem Praha.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na D1 z Přerova do Vyškova, stojí za 242. kilometrem za exitem Mořice. Vozovku D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce mezi exity Slavonín Křelov ve směru na Mohelnici mezi 266. a 265. kilometrem, proto neprojedete levým pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví vás Vilém Pospíšil. Pár minutek po 11. hodině. Zprávy jsou za námi. Za námi je také dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc, kterou už si teď můžete poslechnout na webu olomouc.rozhlas.cz. Tam v audioarchivu najdete až do konce měsíc zpětně, takže pokud vám cokoliv uniklo, určitě neváhejte, najeďte na web a cokoliv si vyberete. Čemu se budeme věnovat v následující hodině? Budeme se věnovat sociálním sítím. Taky to asi znáte, stejně jako já, když pípne telefon, hned se díváme, co se děje, kdo nám píše, co je nového a tak dále. Telefon v podstatě dnes už nepustíme z ruky. No a podíváme se také na to, jak umělá inteligence s tímto souvisí, co, jak umí být sice chytrým pomocníkem, ale v poslední době se z něj stává takový i virtuální přítel, což může být občas třeba nebezpečné. Budeme o tom mluvit s Kamilem Kopeckým z projektu e-bezpečí. No a připraveny jsou také babské rady. Do toho Jelen a Míša Tučná nebo Petr Spálený. Hezký poslech.

0: Pípnul vám telefon? Už zase, co? Trávíme všichni hodiny na sítích, ale skutečných přátel možná nám trošku ubývá. Zvládneme se ještě vůbec odpojit? Místo skutečných schůzek nekonečně často scrollujeme na telefonu. Sociální sítě prostě obecně mění způsob, jakým všichni komunikujeme a odpojit se může být pro spoustu z nás problém. Kolik hodin denně na nich vlastně trávíme? Ptali jsme se v ulicích Olomouce.
1: No, snažím se teďka to omezovat, takže kolem 2 hodin, nejsem si tím jistá, jako doufám, že i míň.
2: Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?
3: Tak 2 až 3.
4: Tak 3-4.
5: Celkovo možná 3 hodiny.
2: Myslíte si, že kvůli sociálním sítím mají lidi méně kontaktu v reálném životě?
6: Myslím si, že sociální sítě mění, jakým způsobem lidi komunikují, ale neřekl bych, že mají méně kontaktu v reálném světě.
7: Mám děti, mně přijde, že normálně tráví spolu hodně času, ale samozřejmě se domluví přes Instagram nebo WhatsApp.
2: 2 až 3 hodiny denně. Tolik času podle naší ankety běžně tráví Olomoučané na sítích. Lidé ale tvrdí, že o kontakt nepřicházejí, jen se přesunul do online světa. Profesor Kamil Kopecký z Univerzity Palackého ale varuje před povrchností.
8: Na jednu stranu je jasné, že sociální sítě umožňují interagovat s lidmi. Takže pokud jsem dítě nebo dospělý, vstoupím na sociální síť, tak najednou získávám kontakty na tisíce, statisíce lidí z celého světa, se kterými jsem schopen komunikovat, bavit se a rozvíjet nějaký sociální kontakt, v některých případech třeba rozvinout i nějaký hlubší vztah, lásku a podobně. Na druhou stranu většina těch kontaktů bývá opravdu velmi povrchní. Jsou to kontakty s lidmi, které jednak neznáme z reálného světa, jsou to spíše naši známí, než vyloženě kamarádi nebo přátelé. Na druhou stranu můžeme říci, že tím, že třeba dítě tráví velké množství času v tom online světě, tak vlastně ztrácí ten čas na to, aby si budovalo vztahy i v tom reálném světě.
2: Pro určitou skupinu mají ale sítě podle Kopeckého jasný benefit.
8: Na druhou stranu máme děti, které jsou třeba introvertní, které se třeba hůře seznamují v tom běžném světě, jsou prostě uzavřené a pro ně třeba ten online svět může být jednodušší a prospěšný.
2: I přes pozitiva si většina oslovených rizika neustálého připojení uvědomuje a snaží se o digitální detox.
5: Vědomě, že jednoducho mám zase v té přítomnosti a že si musím od toho oddychnout, že například si otvorit nějakou knihu.
1: Mít asi koníčky, na které se zaměřím, anebo si dát třeba time out, fakt, že si určitě jako, že teďka nebudu na telefonu.
2: Podle Kopeckého není ale detox tak jednoznačný.
8: Samozřejmě existují přístupy, kdy třeba se člověk rozhodne, teď si dám detox, opustím úplně to online prostředí, jenže potom se vrátí zpátky do toho pracovního světa, pracovního života a zase se mu ty návyky jako vrací zpátky. Takže takhle jednoduché to není. Dobré je naučit se prostě s tím telefonem nějak se zžít, jo, existovat vedle něj. Já doporučuji třeba velmi pomáhá vypnout si notifikace. V momentě, kdy máte vypnuté notifikace, tak vás ten telefon jako nenutí k tomu, abyste si otevřeli sociální síť, otevřeli zprávy a podobně. A to je třeba ta cesta. Jo. Spousta mých známých třeba dělá to, že ten mobilní telefon někde odloží mimo tu místnost, ve které je. Jo. Tím pádem potom není ani v kontaktu s tím mobilem, ani ho ten mobil jako nepřitahuje a podobně. Takže není to tak jednoduché, ale všem určitě doporučuji, dávejte si od technologií obecně detox. Je to výborné, čtěte knížky, choďte do přírody, všechno tohle jako pozitivní. Ale není to tak, že byste si dali detox a najednou přestali ten telefon používat, nebo ho úplně perfektně začali regulovat, tak to prostě nefunguje.
2: Sociální sítě mění způsob naší komunikace. Zda k horšímu záleží na hranicích, které si sami nastavíme. Z Olomouce Adam Nikl, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: podzimní sezonu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kapela Lucie a taková malá vzpomínka na letos zesnulého textaře, který právě stojí za textem k písni Chci zas v tobě spát Oskara Petra. Už za malou chvíli se podíváme na to, jak lidé v Olomouci využívají umělou inteligenci. Ta nám už dnes nemusí psát jen domácí úkoly, dětem často začíná nahrazovat skutečné kamarády. Jak může být tento virtuální přítel nebezpečný pro náš život? Na to se zeptáme experta Kamila Kopeckého z projektu e-bezpečí. Ještě předtím si ale spolu s Abou tak trošku osladíme to dnešní úterý a to medem.

0: Umělá inteligence, ta už dávno umí být více než jen chytrým pomocníkem. Zejména u dětí a mladistvých stále může časem nahrazovat skutečné kamarády. K čemu ale AI nástroje využívají lidé v Olomouci?
1: Třeba jako vyhledávač, nebo když se něco potřebuju zeptat.
2: Když potřebuju něco do školy vyhledat.
3: Pro školu, anebo když se potřebuji něco rychle zjistit.
4: Rychlý vyhledávač, pomocník do školy, ale stále častěji i umělý kamarád. Umělá inteligence mění zvyky dospívajících. Data z projektu e-bezpečí ukazují nový trend. Děti a mladí dospělí si z AI dělají důvěrníka. Fenomén potvrzuje profesor Kamil Kopecký.
5: Tak my přímo v e-bezpečí toto měříme, protože umělá inteligence zasahuje do světa jak dospělých, tak světa dětí a je tam v posledních datech ve výzkumu čeští žáci v online světě krásně vidět to, že velká část dětí používá AI nejenom jako nějaké nástroje, které mohou třeba pomoci s úkoly do školy nebo vyhledat nějakou informaci, něco vysvětlit, ale začínají používat ty AI nástroje jako kamarády, jo. Což zase na jednu stranu může být pozitivní momentě, kdy potřebujete něco promyslet, popovídat se o něčem a tak dál. Na druhou stranu ty děti předávají tomu stroji velké množství citlivých informací, velké množství důvěry a my vlastně nikdy nevíme, jak ten přístroj bude reagovat.
4: Umělá inteligence je naprogramovaná tak, aby uživateli maximálně vyhověla. Tím podle expertů vytvoří iluzi pohodlného vztahu bez hádek.
5: Umělá inteligence to není simulace skutečné lidské komunikace. Umělá inteligence, všechny ty chatboty, LLM systémy a podobně, oni se snaží v tom základním nastavení nám vyhovět. Jo. Takže oni nám odpovídají takovým způsobem, aby tam nevznikaly žádné konflikty, žádné tření, nic podobného. Jenže v reálném světě je to přesně naopak. V reálném světě musíme řešit konfliktní situace, musíme se naučit vyrovnat s tím, že lidé mají jiné názory a podobně. Každopádně my už ten trend vidíme, ten trend pravděpodobně naroste. Protože čím dál větší množství dospívajících vlastně nechce mít ani reálné lidské vztahy s živými lidmi. Jo? Je tam vidět takový ten trend singles, jo? Nebo takový ten trend osamělých dětí, které nepotřebují přítomnost jako nějakého partnera, což je docela velký problém. No a AI toto začíná nahrazovat.
4: Oslovení lidé ale umělé vztahy odmítají a dávají přednost realitě.
6: Já to bojkotuju. Dokonce se jako myslím nějak jako stavím vůči tomu, že prostě to hledám a jako upozorňuji na to, třeba když to je někde na plakátech.
3: A jako myslím si, že občas, když se někdo potřebuje pokecat na nějakým povrchovém levelu, tak asi proč ne, ale myslím si, že to nemůže nahradit jakože odbornou péči.
7: No, myslím si, že to není úplně nejlepší.
8: Nepodporujem to, protože si myslím, že to nedokáže nahradit skutečný kontakt.
4: Z Olomouce Adam Nikl, Český rozhlas.
9: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 11:45, pomalu ale jistě se blíží poledne, spoustu z vás se určitě chystá k obědu a já vám tak přeji dobrou chuť. Po obědě je vždycky dobré si dát něco na zub, něco sladkého, čím si zlepšíme trošku ten den. No a právě dnešní babské rady jsou hlavně pro milovníky hořké čokolády. Spolu s námi se naučíte vylepšit tuto dobrotu arašidovým máslem nebo kořením.
1: Babské rady.
2: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Katapult právě dospíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Připraven je také ještě Dalibor Janda, Pavel Bobek nebo Andrea Bocelli. To je takový rozlet mezi nejrůznější žánry. Jsme vám připravili překrátce před polednem dnes v úterý 15. září. Já se s vámi pomalu, ale jistě loučím. Bude 12 hodin, to znamená, že přijdou aktuální zprávy. No a potom už si připravte své mobilní telefony, protože písně, pokud se vám třeba nelíbilo, jak jsme vám hráli v poslední hodině, no tak teď to budete moci ovlivnit, můžete volat na číslo 221 555 444. S vámi už bude kolegyně Zora Ješková a Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek úterý.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu cenu.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V řece Moravě uhynuly stovky kilogramů ryb. Olomoucké hejtmanství podpoří bytovou výstavbu v malých obcích. Dres zesnulé fotbalové legendy West Hamu z Prostějova Luďka Mikloška ponese před utkáním s Fulhamem Tomáš Souček. Odpoledne bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Olomoucký magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Nový dotační program zaměřený na podporu bytové výstavby v malých obcích vypíše příští rok vedení Olomouckého kraje. Příspěvky budou určené vesnicím do 1 000 obyvatel. Na dotace hejtmanství plánuje vyčlenit 30 milionů korun. Jedna obec bude moct získat až 3 miliony. Vícenáměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
2: Co jsou podporované aktivity? Takže rekonstrukce obecních bytových domů, revitalizace nevyužívaných objektů, takzvaných brownfieldů pro bydlení, demolice nevyhovujících staveb s následnou výstavbou nových obecních bytů.
0: V Jeseníku můžete teď vyrazit s celou rodinou na Masarykovo náměstí. Tam je totiž v plném proudu akce s názvem Den pro pohodu. Prezentují se na ní poskytovatelé sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb. Součástí je taky kulturní a zážitkový program, říká mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Akce Společně pomáháme, letos ale s podtitulem Den pro pohodu. Je to akce opravdu pro každého, jak pro rodiny s dětmi, seniory. Letošní ročník se zaměřuje na téma duševní zdraví, jak budou součástí akce zážitkové a relaxační aktivity, tvoření, samozřejmě občerstvení i kulturní program pro děti i dospělé. Sport.
0: Fotbalista Tomáš Souček ponese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Rodák z Prostějova a bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér gólmanů. Mikloško zemřel v pondělí. Bylo mu 64 let.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě skoro jasno až polojasno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr. Zítra čekáme polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, k večeru bude oblačnosti dál přibývat. Večer a v noci se přidají přehánky nebo déšť a to i intenzivnější. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor ve Studentské ulici v Olomouci na silnici 448. Bourala tam 3 osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po 12. hodině, úterý 15. září. Dobré poledne vám přeje Český rozhlas Olomouc. Právě dnes si připomínáme výročí narození muže, českého básníka, který se proslavil jednou jedinou básnickou sbírkou. Narozen roku 1867. Věděli byste, o koho se jedná? No, známe ze školy, pokud typujete Petra Bezruče a vzpomínáte vzpomínáte na jeho slezské písně, tak typujete velmi správně. Ano, je to přesně tak. Tak tedy Petr Bezruč, právě narozen 15. září 1867. No a samozřejmě, že tento den patří mnohým z vás. Možná, že i vy máte narozeniny, možná, že vám ještě zatím nikdo nepopřál. My tak tedy činíme tady od nás Českého rozhlasu v Olomouci. Všechno jen to nejlepší a hlavně zdravíčko k vašim narozeninám. A stejně tak Jolanám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Tak přátelé, pokud i vy chcete oslovit nějakého oslavence anebo třeba někoho jen tak pozdravit, v tuhle chvíli už vytáčejte telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. Těší se na vás Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A těšíme se na vás v písničkách na přání. Telefon do studia znáte, ještě ten SMS-kový 723 70 33 51. Na lince jako první paní Alena z Moravičan. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Žerinko. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všichni posluchače, také vás. A dnes bych chtěla nechat zahrát k zítřejšímu svátku Liduškám. A je to do Moravičan Lidušce Rozmanové, do Doubravice děvčatům Gotwaldovým nebo Liduškám Gotwaldovým, Lidušce Jarolímové a Lidušce Zíglové. Takže přeji jim všechno nejlepší. Pevné zdraví, hojné Boží požehnání ke všemu konání, protože bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Všechny už mají leta, kromě té dcerky, paní Gotwaldové, kterou jsem včera potkala v Mohelnici. Takže všechno nejlepší a také všem posluchačům. Krásný den, včera bylo hůř, dnes je sluníčko lepší, takže dobře, že nám zapršelo, aspoň nám to roste. Děkuji pěkně, Žolinko, a mějte se hezky.
1: Pozdravujeme, velmi krásný den i vám do Moravičan, paní Alenka, nashledanou. Písnička v podání Ivety Simonové a Milana Chladila, My dva a čas. A posílá

tak děkujeme. Tak to je krásný vzkaz. Máme tady i další vzkazy, ale jenom škoda, že jste je posílali až v době, kdy už ten pořad, tedy Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc, kdy už skončila, tedy těsně před 11. hodinou. Opravdu vždycky je dobré ptát se hned z kraje, nejlépe nebo v průběhu pořadu Dobrá rada nebo Zvěřinec nebo Apatika, vždy mezi 10. a 11. hodinou a nenechávat to až úplně nakonec. A stejně tak i písničky na přání. Tak jednu teď nabízíme My dva a čas.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání míří, nebo respektive zůstávají chvilku tady v Olomouci. Paní Věrka je s námi. Dobrý den, paní Věruško.
2: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou vás zdravím. Vás a všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku, protože se blíží k podzim, tak bych chtěla poslat všem posluchačům, vám a všem vašim pracovníkům. A chci poděkovat těm, kteří mě písničku taky posílají. A bylo by to paní Eliška z Václavova, pana Františka od Brna, paní Věru Hlavouskovou s Adánkem, paní Vlastě, paní Janice z Roštění a panu Jirkovi z Olomouce a z Litovle. Strašně moc vám děkuji za ochotu a na všechny, na který si nikdo nevzpomene, tak a se ta písnička taky líbí. Přeji vám všem hodně, hodně zdravíčka, ještě jednou děkuji a brzy zase na zhledanou. Mějte se moc hezky.
1: Budeme se moc těšit. Krásný den vám, paní Věruška vybrala Evu a Vaška a dáme si Vlaštovičku. Naschledanou.
2: Na zhledanou, děkuji moc.
1: Hezký hudební pozdrav, ať zaletí také k 25.

narozeninám pro Lukáše Šebestu z Horních Studének. Lukáši, všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody, spokojenost, tak to ti přeje mamka Vendulka, Kristýna, Lukáš, k přání se připojuje i Bětka a Jenda Švédovi a kamarádi, blahopřejeme Lukáškovi Šebestovi, pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme k dnešnímu svátku švagrové Jolance Štyksové z Kučova. Přejeme, Jolanko, všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenost a ať si stále tak veselá, přeje Eva a Pavel, blahopřejeme Jolance Štyksové a pozdrav letí ještě také k zítřejšímu svátku Liduškám, Lidušce Holubové, Lidušce Vlčkové do Hvozdečka a na Bouzov, Lidušce Zukalové a Ženožičkové přeje a tak zdravíme, blahopřejeme.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude výtvarník, básník a boxer Rostislav Osička.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S vámi jsou písničky na přání a paní Jaroslava Skrnová vybírala. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače tohoto krásného rozhlasu Olomouc. Paní moderátorko, paní Zorinko, vám děkuji za výběr písničky, která je i pro vás.
1: Děkuji.
3: Písničku bych chtěla poslat mojí sestřičce Vičce Pastorkové z Olomouce, paní Zdeničce z Unčova momentálně v Olomouci, paní Evičce ze Strukova s manželem, a zítra mají svátek Lidušky. Mám sestřičku Lidušku, paní Liduška Škrabalová z Příkaz, potom paní Siglová z Dobravice a všem Liduškám, pohádkové babičce, Lidušce druhé, Gotwaldové z Dobravice, Lidušce z Olomouce. Všem přeji hodně zdravíčka, štěstí, ale hlavně to zdravíčko. Paní Zorinko, ještě jednou děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Ano, děkujeme. A naše pohádkovou babičku Lidušku z Jeseníku také moc pozdravujeme, tedy abychom to upřesnili. Děkujeme a krásný den vám. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
1: Paní Jaroslava Skrnová. Tak máme tady další vzkazy, které ještě přidáme. Dobrý den, prosím, zahrajte krásnou písničku k zítřejšímu svátku milé paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku. K Jici růží chci vám popřát vše nejlepší. Oceán zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. Panenka Marie, ať vás opatruje, andělíček, ať vás chrání. To vám z celého srdce, milá paní Liduško Uchytilová, přeje František od Brna. A velké poděkování i paní Zdeničce s kočičkou z Proskejova, paní Věrušce z Olomouce, Evičce z Modřic, Emilce ze Zábřehu za milá přání. Děkuji, velmi potěšila a přeji krásný den. Pan František od Brna. Další vzkaz paní Zdenička z Holubic. Tak děkujeme za pozdrav a pozdravujeme i vás, paní Zdeničko, a píšou nám Joži a František Sedláčkovi sluníčkové odpoledne k dobré kávičce a zítřejšímu svátku. Přejeme Liduškám Gotwaldovým, Lidušce Siglové z Doubravice, Lidušce Blaškové z Mohelnice Olšovské do Červené Lhoty a všem dalším Liduškám jen to nejlepší ze srdce přejí Joži a František. No a ještě jeden vzkaz. Dnes má svátek naše milá paní prodavačka, je to Jolanka Štyksová, barvy Laky Rýmařov. Naší drahé Jolance Štyksové přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu pohody. Jolanko, přejí malíři a ještě dodávají, že je to jejich zlatíčko a dobrá víla. Tak moc a moc pozdravujeme určitě a písnička připravená.

0: Eva Pelarová a Valdemar Matuška si vystřihli tento duet Měj rád, měj ráda. V Českém rozhlase Olomouc teď zdravíme paní Marii Skolšová. Paní Maruško, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a Český rozhlas Olomouc. A děkuji za vybrání písničky. A chtěla bych touto cestou poslat písničku paní Lidušce Uchytilové do Jeseníku. Milá Liduško, přeji vám hodně zdraví, štěstí, lásky od svých blízkých, pohody. No a co říct, jak je zdraví, všech je vše. To vám přeje Majka Skolšová. A ještě bych chtěla pozdravit Jardy Beneše do řezbářského ateliéru, Elišku a Jarka Zapletalovi do Rapotina, Haničku a Jarka do Přerova, do Přednosti, Zdeničku do Hrochova, no a Aničku do Bludová, Jiřinku do Sudkova a všem moc děkuji, kteří mě přáli k svátku. Moc mě to potěšilo a někdy zase naslyšenou. Moc děkuji.
0: Ano, budeme se těšit. Krásný den vám, paní Maruško. Nashledanou.
1: Nashledanou a děkuji.
0: Paní Marie Skolšová přála si Marcela z Muška, tak jednu takovou hezkou pošleme. No, když jsme u těch jmenin, ano, dnes slaví svátek Jolana, ale zítra to bude Ludmila, tak to bude opravdu velké. Už teď blahopřejeme. Ve čtvrtek Naděja a Naděžda, v pátek Krištof, v sobotu Zita a v neděli Olek. Teď tady máme ale další vzkazy. Dobrý den. Zahrajte prosím pěknou písničku k nádherným dnešním narozeninám také Petře Navrátilové z Kovářova. Petro, přejeme všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí a pohodu. To ti přejí rodiče a synové Alešek a Daneček posílají velkou pusu. Blahopřejeme Petře Navrátilové. Zahrajte prosím pro Lidušku Olšovskou z Červené Lhoty. K svátku, Liduško, hodně zdraví. Lásky, radost do života přejí Ani a Honza. Hrajeme Liduškám Abrahamové a Filipové z Uničova. K zítřejšímu svátku, milé Lidušky, všechno jen to nejlepší. Radost, pohodu, dobrou náladu přeje Míla a František. A k zítřejšímu svátku hrajeme také do Jeseníku. Milé paní Lidušce Uchytilové, všechno nejlepší, paní Liduško Uchytilová, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Dáša. A k včerejším narozeninám hrajeme Januli Minaříkové z Bernardic. Všechno nejlepší, Jani, štěstíčko a zdraví přeje Irena a Mirek z Nýznarova.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání hlásí také aktuální čas, je 6 minut po půl jedné. Máme úterý 15. září a na telefonu paní Danu z Palonína. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já bych dneska chtěla popřát Lidu Steklovákové Drosnova pod Radošem. Liduško, hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, aby měla radost ve všech tvých noučátek. A taky bych chtěla popřát, mám sousedku Lidku Tichou a její Terušku, taky Lidušku. A její maminka v Doubravici se jmenuje taky Lidka. Tak bych chtěla jim zahrát hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a co jim daří v dalších letech. Děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Přejeme krásný den a budeme se těšit a příště taky. Naslyšenou. Paní Dana z Palonína vybrala Jiřího Schellingera, dáme si Šviháka Lázeňského. Posíláme tuhle písničku také pro milého přítele Zdeněčka ze Šumperka, kterého moc miluji, za všechno, co pro mě dělá, mu moc a ze srdce děkuji. Iva Velké Losiny. Krásné odpoledne přejeme všem, se kterými si hrajeme, všem šuplíkářům, linkařům, zdraví Robert z Olomouce. Pěkný hudební pozdrav, ať zaletí také milé sousedce Lidušce Malachtové do Mikulovic. Krásnou písničku posílá Eva a Jarda, přejeme Liduško hodně zdraví. Tak pozdravujeme Lidušku Malachtovou z Mikulovic. Písnička k zítřejšímu svátku letí také do klubu Liduškám Vysloužilové a Pohořelské a všem vápenským Liduškám zdraví, štěstí, lásku a pohodu přeje klub seniorů ve Vápené. Zdravíme Lidušky z Vápené a zdravíme také Jolanu Jadavanovou z Velké Kraše. K svátku Jolanko přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásku, přeje neteř Jitka a kluci. Blahopřejeme.

0: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Český rozhlas Olomouc a s námi je na telefonu Písniček na přání paní Aneška z Třepčína. Dobrý den, paní Aneško.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Zorinko, a všechny vaše pracovníky. A dneska bych potřebovala písničku pro jméno Liduška, a sice své neteří Lidušce Vrzalové do Rutina. Paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku, babička. Paní Lidušce Loničkové a ještě prosím vás paní Liduška Šmehlíková z Třepčína. A dál bych popřála všem dalším Liduškám, které mě znají, nebo já znají mě a já jich, které také mi přáli na Českým rozhlasu Olomouc, když jsem měla svátek já. Přeji vám všem hodně zdraví, spokojenosti, lásky, a to je to nejdůležitější, co všichni potřebujeme, je to ono, to zdraví. Děkuji vám všem a přeji vám to vše, Aneška z Třepčína. Děkuji.
3: Tak velmi pozdravujeme, paní Aneško, také vás. Mějte se moc krásně a doufáme, že i vás ta písnička potěší. Ta, kterou jste vybrala, je O přátelství od Petra Reska. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkuji.
3: Pěkný hudební pozdrav letí Mirkovi Kobzovi za včerejší krásné setkání. Dále posluchačům Lidušce Sieglové k narozeninám a také k svátku. A také paní Lídě Frgalové ze Ptení. Zdraví pevné jako kůl, odpočinku a kávy aspoň hodinu a půl. U odpočinku chládek ve společnosti kamarádů a kamarádek. Samé růže, žádné trní a dál už to tady nemáme. A to je velká škoda. V každém případě ta zprávička, podíváme se, jestli nemáme ještě někde kousek tady ve zprávách. Ne, vymazaných nemáme. No tak zkuste tu zprávičku celou poslat a napsat ještě jednou. Zřejmě tady zeptení, zkuste ji ještě jednou celou napsat a poslat, abychom zjistili, od koho také je. A děkujeme za to. Dobrý den, zahrajte prosím také do Mohelnice paní Lídě Křesinové. K zítřejšímu svátku Liduško Křesinová, všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu, spoustu spokojenosti a radosti přeji sedláčkovi z Křemačova. Další pozdrav, ten letí pro radost tak příjemnému poslechu Hance a Jarkovi z Předmostí, Marušce z Kolšova, Marušce a Jirkovi z Hrabišína a Břeťovi ze Štítů a hezký pozdrav k svátku, tomu zítřejšímu posíláme také Lidušce Kamerové z Olešnice. Pěknou písničkou a přáním by ji chtěla potěšit kamarádka Jana. Liduško Kamerová do Olešnice, blahopřejeme.

našem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Český rozhlas Olomouc a hráli jsme Petra Hreska. Paní Marie z Bochoře, ta vybírala další písničku. Dobrý den, paní Maruško.
2: Dobrý den.
1: Tak vy jste měla v sobotu svátek, tak i vám dodatečně blahopřejeme z Českého rozhlasu v Olomouci a teď už je to na vás.
2: Děkuji vám. Já bych chtěla, prosím vás, zahrát paní Ludmily Čechové k zítřejšímu svátku, která je u své dcery se svojí sestrou a jejím manželem v Českém Krumlově.
1: Dobře, no a co vzkážeme hezkého?
2: Prosím?
1: Co jí popřejete pěkného?
2: No tak chtěla bych nechat zahrát a je krásný počasí, tak ať se mají dobře všichni.
1: Posíláte Argentinu, Madonu, písnička připravena. Sestřičce, blahopřejeme, nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
1: Paní Marie z Bochoře a další vzkazy. Dobrý den, dnes slaví krásné životní jubileum milá Maruška Baťová z Javorníku. Milá Maruško, přejeme k životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí, lásku, radost z krásných vnoučat, pohodu s tvým manželem Mirkem. Moc a moc blahopřejeme Marušce Baťové. Přeje Jarka s rodinou. Pěkný pozdrav po rozhlasových vlnách. K svátku letí také Jolance Štyksové. Jolanko, přejeme lásku, pohodu, štěstí, stále pěkný hlas, ať ti to dobře zpívá. Přejí muzikanti, blahopřejeme Jolance Štyksové, Jolance Jadavanové z Velké Kraše. Milá Jolanko, k svátku hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Jarka, Zdeňka, Danka, Maruška, Jindra Macík. Blahopřejeme Jolance Jadavanové a pěkný pozdrav letí také po rozhlasových vlnách. A to je vlastně pro tuhle chvíli vše. Děkujeme za všechny vzkazy, posíláme Madonu.

0: Takhle vám zpívala Madonna, připomněli jsme si muzikál Evita a připomínáme také, že končí v tuhle chvíli ty polední písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Další tady budou v 18 hodin Lidovky a Rychovky a ještě přijměte pozvání ke zprávám ve 13 hodin a pak povídání Alex Minářové se zajímavým hostem. Je to bývalý boxer a nyní také výtvarník a básník Rostislav Osička.
1: Ahoj slunko, tobě to teda dneska sekne, včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase.

moje vlasy jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem smok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 33. rok, to takhle přes překážky táhnem spolu. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že tě vidím. Doma mi bylo smutno, a tak jsem zase vyšel mezi lidi.

0: ahoj.
1: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Městský dům v Přerově čeká oprava. Represivní radar v Mohelnické ulici v Uničově už funguje v ostrém provozu. Olomoučtí hokejisté se zítra utkají se Spartou v novém ročníku Extraligy. Ve středu bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Lešením a sítěmi zakryli dělníci historický městský dům na náměstí TG Masaryka v centru Přerova. Je to kvůli bezpečnosti. Z fasády a štuk odpadává zdivo. Opravu vedení radnice plánuje na příští rok.
5: Postupem času ta fasáda chátrá a začaly se nám odlupovat části fasády a z té velké výšky začaly padat na chodník, což je samozřejmě velice nebezpečné.
6: Popisuje mi Alexandr Sabala z Přerovského magistrátu. Všechna kritická místa dělníci zakryli sítěmi. Památku teď čeká důkladná kontrola restaurátorů, kteří stanoví postup pro kompletní obnovu fasády městského domu. Na vypracování projektové dokumentace radní už schválili 800 tisíc korun. Opravy by měly začít v polovině příštího roku. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: V ostrém provozu už funguje represivní radar v Mohelnické ulici v Uničově. Informovalo o tom vedení radnice na městském webu. Zařízení měří rychlost poblíž křižovatky s ulicemi Dukelská a Generála Svobody. Původně bylo umístěné u silnice v nedaleké obci Želechovice. Drobným sakrálním památkám v regionu se věnuje nová fotografická výstava v muzeu v Zábřehu. Autorkou snímků je teoložka Jana Nováková. Vernisáž expozice s názvem Nejsvětější trojice začne dnes v 16 hodin. Nápad na výstavu vznikal postupně, popisuje mluvčí muzea Eva Valová.
7: Cyklus vystavených snímků začal vznikat před 2 lety, kdy Jana Nováková, coby pastorační asistentka v mobilním hospici, jezdila za pacienty. Na cestách si začala trojičních sloupů v krajině více všímat. Zaujalo jí propojení teologie, drobné sakrální architektury, krajinotvorby a značné originality při dodržení standardního rámce.
1: Sport.
4: Začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Zbývající týmy vstoupí do soutěže zítra. Mezi nimi i Olomouc, která se utká od 18 hodin v Plech aréně se Spartou Praha. A atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
1: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, k večeru bude oblačnosti od západu dál přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19 stupňů Celsia a povane slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na dálnici D1 na 244. kilometru u Nezamyslic ve směru na Ostravu. Cestáři tam kolem krajnice provádí údržbu dopravních značek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu, ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně obraz je, namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
1: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranici, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, nebo to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál kdysi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal.

0: Stal bych u toho.
1: Proč?
0: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
1: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
0: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je, to není sport, to je disciplína bojová, je komplexní.
1: A co ženy a box?
0: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
1: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
0: Ženy, to jsou ženy. Žena přece je to jemné stvoření, ženou ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej, a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář, a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
1: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to? Má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak je trénink, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se vlastně posunul, pak se vlastně box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má
1: hluboká historie, opravdu bylo hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, abych jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval, jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, Mě kamarád, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Jardou Tomsa byl trenér, já jsem byl sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý, hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. Dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora a je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak, se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutný a to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a pardon. A pak jsou tam ryby v sítích. Moří, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tě ropou a ty různý to ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být trošku zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak... teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máte?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal, a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl. Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Radnice ve Šternberku získala dotaci na poslední fázi opravy fasády bývalého kláštera. Čeští volejbalisté se na evropském šampionátu utkají s mistry světa z Itálie. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Více mluvčí města Lenka Jedličková.
2: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Zhruba 7 milionů korun získalo město Šternberk na chystanou poslední etapu obnovy fasády bývalého kláštera. Příspěvek dostane z evropských fondů. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Obnova fasády zahrnuje zejména opravu fasádních omítek, obnovu historických štukových prvků a dalších architektonických detailů. Veškeré práce jsou prováděny s důrazem na zachování historického charakteru a památkové hodnoty objektu.
0: Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, zákazníci ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Sport. České volejbalisty čeká večer čtvrtý zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
4: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
0: Zápas začne ve 21 hodin a 5 minut. Počasí. V Olomouckém kraji bude zítra polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami. K večeru má oblačnosti od západu přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19. A foukat má slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržení očekávejte v Určické ulici v Prostějově. Srazila se tam dvě osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem. A opatrně při průjezdu Rohlí na Šumpersku jsou tam zúžené pruhy kvůli rekonstrukci chodníku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne přejeme s Českým rozhlasem Olomouc, 14 hodin 4 minuty. Zůstaňte s námi, vy, kteří rádi mlsáte, protože v této hodině vás naučíme dělat skvělé jablkové tiramisu podle Vojtěcha Vrtišky, cukráře. A ještě předtím si s námi můžete zahrát hřebíky, náš vědomostní kvíz. Krásné ceny připraveny, otázky také, Izora Ješková u mikrofonu a také telefon do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Krásné odpoledne vám přejeme. Startují hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Co byste řekli na útěk na řecký ostrov? Třeba na Kefalonii, kdybyste tam například podědili krásnou starou vilu po své nějaké vzdálené tetičce a dokonce tam objevili i tajemství, anebo řekněme i poklad. Tak to je takové ústřední téma románu Útěk na řecký ostrov, taková odpočinková romantická literatura, kniha od nakladatelství Kazda, kterou můžete získat právě dnes v naší soutěži. Stejně tak ale tady pro vás ještě máme plechový hrnek, dámské černé triko s logem Českého rozhlasu. No a nebo třeba legendární rozhlasový cyklus rozhlasových pohlednic Mirka Kobzy. Je to prvních 7 let existence tohoto pořadu na CDčku, tedy od pradědu na Hanou. Můžete si poslechnout znovu, pokud rádi cestujete naším krajem. A máme tady i CDčka s muzikou, ať už dechovkou nebo rock'n'roll, anebo narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc. Tak jdeme na to. 221 555 444. A koho pak máme dnes jako prvního na telefonní lince? Dobrý den.
3: Zkusil to zavolat a zkouším si to soutěžit. František Hanušovic, všechny zdravím i vás, paní.
2: Vítejte, pane
3: Zorko.
2: Františku, dobrý Děkuju. Den. Tak prosím, 10 otázek.
3: No, tak já zkusím tak třeba 5, prosím.
2: Otázka číslo 5 se ptá, jak se pozná planeta od hvězdy? Planeta od hvězdy, takže na obloze

0: číslo 4. Teď si zavzpomínáme na film pro pamětníky Škola, základ života. Úžasný film. Výborně. Tak určitě pamatujete na toho šprta Krhounka. Kdo pak Krhounka stvárnil? Buď to byl za A Ladislav Pešek, nebo za B Václav Trégl, nebo za C František Filipovský.
1: Měl by to být pan Filipovský František, takže Cčko.
0: A i tady jsme naprosto správně.
1: A jmenoval se Ludvík.
0: Výborně.
1: Protože neměl svátek dřív než o těch prázdninách v tom stupnu.
0: Krásně si to pamatujete. Tak pane Františku, a teď držím palce do třetice.
1: A tak zkusím tu šestku, prosím.
0: Otázka číslo 6. Tak, ta se ptá, jaké ovoce označuje anglické slovo peach, psáno peach, tedy peach.
1: Ano.
0: Je to broskev za A, nebo rybíz za B, nebo švestka za C?
1: Je to Ačko.
0: A vy jste skvělý, pane Františku, no prostě tady není co dodat, jen poslal veliký potles.
1: Když jsme měli ještě obchod, tak tam byla ta sladká vodka.
0: Ano, i podle toho ano se můžeme naučit.
1: Nechci říkat reklamu.
0: Pár cizích slovíček, je to přesně tak. Pane Františku, blahopřejeme, krásná hra to byla z vaší strany.
1: A určitě bude s těma dalšíma soutěžícema.
0: Určitě. Doufejme. Vás přepojíme do režie. Blahopřeji, nashledanou, hezký den. A pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak volá?
2: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
0: Paní Zdeno, vítejte, zdravíme vás. Tak 1, 2, 3, 7, 8, 9.
2: Já to vím od desítky.
0: Otázka číslo 10 se ptá, co to je selfie? Selfiečko. Selfiečko je za A fotografický autoportrét, tedy že se vyfotíme sami, nebo za B velmi krátká SMSka, a nebo za C aplikace pro posílání souborů. Co to je selfie?
2: Já bych řekla Ačko.
0: Fotografický autoportrét. Je to přesně tak, pojďme dál.
2: Devítku.
0: Tak, tady se ptáme, kdo napsal román s názvem 1984? 1984 napsal za A Ernst Hemingway, za B Herman Melville, a nebo to byl za C George Orwell?
2: George Orwell.
0: I tady jste skvělá. Ano, výborně, výborně. Tak a kam skočíme teď?
2: 8.
0: Tak třeba osmičku tedy. A otázka číslo 8, ta se ptá na Rostislava Osičku, který byl před chvílí hostem Alexandry Minářové v pořadu Alex a host. Rostislav Osička se dnes věnuje výtvarničení, malířství, básnictví, ale pozor, je to bývalý reprezentant a také trenér v jaké disciplíně? Za A v boxu, za B v ledním hokeji, za C v házené.
2: Box.
0: Vy jste dobře poslouchala, víte?
2: Ano, ano.
0: A taky se to vyplatilo, ale to nám to dnes krásně jde. Blahopřeji.
2: No, jsem moc ráda. Posledně jsem vypadla z linky a taky jsem ty tři poslední. Taky všechny věděla, tak mě to mrzí až do dnes. A teď se to aspoň konečně spravilo.
0: Tak se to krásně teď napravilo. Moc blahopřejeme. No. Předáme vás do režie a nějaký hezký dáreček si vyberte. Naschledanou, paní Zdeničko.
2: Děkuji. Naschledanou.
0: Pokračujeme dál. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví koho a odkud. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Václav Zvítková.
0: Dobrý den,
3: zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
0: Také vás pozdravujeme velmi. Otázky 1, 2, 3, 7.
3: Tak, od té jedničky.
0: Právě 15. září prohlásil císař Ferdinand III. Olomouc pevnostním městem. Pevnostní město Olomouc. Kdy to bylo? Kdy se to stalo? Olomouc se pevnostním

0: městem stala v roce za A 1655 nebo za B 1755 a nebo za C 1855. Co myslíte?
1: No já bych to zkusil za A.
0: 1655 je správná odpověď, ano. Tak pojďme dál.
1: Dáme dvojku.
0: K čemu se používá nástroj zvaný vratidlo? Vratidlo se užívá za A k instalaci elektrických zařízení, za B k ručnímu řezání závitů, za C k regulaci směru toku plavidla. Vratidlo.
1: No dáme dvojku.
0: Ruční řezání závitů, říkáte?
1: Ano.
0: Vy jste to někdy zkoušel?
1: No ano jo, protože to mám v oboru.
0: Ale dokonce. Můžu se zeptat, jaký obor se zabývá takovými věcmi, které mě jako ženě jsou úplně cizí, přiznám se. Můžete
1: no,
0: nás...
1: Já jsem tam měl třeba jako provozní zámečník.
0: Ano, výborně. Tak děkujeme, že jste nás trošinku nechal ženy nahlédnout do takových těch ryze zřejmě mužských profesí. Výborně, děkujeme za to. No a do třetice.
1: Tak ještě tu trojku.
0: Otázka číslo 3. Která zvířata se chovají kvůli masu, mléku, kůži a zároveň i kvůli kožešině za polárním kruhem? Tak, maso, mléko, kůže a zároveň i kožešina a jsou to polární zvířata. Zvířata za polárním kruhem se chovající za A losy nebo za B soby a nebo za C bizoni.
1: No, aby dal ty soby.
0: Vy jste dnes prostě všichni skvělí. Posíláme velký potlesk. Blahopřání velikánské. Dalšího výherce posíláme do naší režie a blahopřejeme, pane Václave. Hezká hra. Nashledanou.
1: Nashledanou, zdravím všechny.
0: Také vás pozdravujeme. 3 výherci během dnešních hřebíků, tak to je krásná bilance. Blahopřejeme všem výhercům. Budeme se samozřejmě i na vás na další těšit v hřebících opět zítra u 14. hodině.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Za chvíli už míříme opět do kuchyně pochoutkového roku. Skvělé jablkové tiramisu. Chcete se naučit? Připravte si tušky a papíry. Za chvíli jdeme na to.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jaroslav Samson Lenk měl skupinu Máci. S Redlem a Janouškem tvořili super trio, ale nejvíc ho mají fanoušci spojeného s kapelou Hop Trop. Tu jsme natočili na Folkfestu v Mohelnici před 5 lety. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Hop Trop.

překládal u blíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrab.

0: škrtnou, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucovský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Tohle byla také Anna K. tady u nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc, tom úterním a už 15. zářijovém, tak se nám to léto blíží do finále. Vidíte, už nám to pomalinku končí. No, co se dá dělat? Tak možná si dopřát něco hezké dobrého do žaludku, do bříška, třeba takové jablkové tiramisu. Co byste na to řekli? My jsme je připravovali v neděli. Patrik Rozehnal připomněl v neděli nejlepší recept roku 2024 podle hlasování vás posluchačů. Jablkové tiramisu původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. No a my se ho teď naučíme dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. U přípravy samozřejmě asistoval Patrik Rozehnal a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky, bílky si vyšleháme spolu s cukrem, pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Dáme sůl. Kukuřičný škrob, přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až půl centimetřík. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. A v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako hezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, dvě minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme a máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Tak asi je vám jasné, že tahle verze jablkového tiramisu nadchne každého. Recept cukráře Vojty Vrkyšky najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Samozřejmě je tam i původní recept od Kamily Jelinkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. A budou to dvoubarevné tvarohové řezy. Upeče Ivan Vorochodský, tak nezapomeňte v neděli.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc, už za chvíli nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny. Tentokrát se podíváme na původ slova nevěsta. Za chvíli.

0: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Slovo, u kterého se dnes zastavíme v dalším dílu pořadu okolo češtiny, je možná zrovna v těchto dnech či týdnech ve vaší rodině docela aktuální. Je to slovo nevěsta. Zatímco ženich se jednoduše žení, původ označení pro jeho nastávající zůstává i pro etymologii tak trochu záhadou. Souvisí nevěsta snad se slovy vědět a zvěst, tedy s někým dosud neznámým, anebo ve slově najdeme kořeny slov nový a vést, a nevěsta je vlastně taková nově přivedená žena. Zeptáme se Ondřeje Bláhy. Brzy jazyk
1: nazývati. Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Je zvláštní, jak právě ta slova, která bezpečně známe a poměrně často je užíváme, budí nezřídka velké debaty mezi etymology. Totiž jsou dost nejasná, pokud jde o jejich původ. Ono to má vlastně vnitřní logiku. Slova, která hodně používáme, byla často hodně používaná i v minulosti a jsou to typicky slova velmi stará. Slova zděděná po předcích. Takovým záhadným slovem je třeba slovo nevěsta, tedy žena, která se právě vdává nebo která má krátce před svatbou. Ta záhadnost slova nevěsta vyniká právě na pozadí slova, které označuje druhého člena toho svatebního páru. Ženich se žení, tam je etymologie jasná. Ženich je prostě muž, který pojímá nějakou ženu za manželku. Pokud jde o tu nevěstu a původ toho slova, můžeme si všimnout, že podobně znějící kořen je ve slově zvěst, tedy zpráva, anebo věstník, což byly nějaké periodicky vydávané zprávy, například o činnosti nějaké instituce. Věstník dával něco na vědomí. Má tentýž kořen jako sloveso vědět nebo právě zvěst. Nevěsta by tedy mohla být žena, o které se nic neví, rozumějme, v té rodině, kam se vdává. Proto taky slyšíme na začátku slova nevěsta něco, co vypadá jako záporka ne. Jenže tento výklad trochu pokulhává, už jen proto, že se nastávající tchyně a často i někdo jiný postarají, aby se o nevěstě v té nové rodině vědělo co nejvíc. Co se děje dnes, to se určitě dělo i v minulosti. Nevěsty byly diskrétně zkoumány a až potom byly přivedeny do rodiny. Proto vypadá věrohodněji ten výklad, který slovo nevěsta spojuje se slovesem vést. Nejen v češtině, ale i v různých jiných jazycích se přece říká, že si nějaký muž přivedl ženu tu a tu. A když je svatba, tak je nevěsta vedena k oltáři anebo na jiné místo, kde se odehraje obřad. Tedy slovo nevěsta má dost pravděpodobně stejný kořen jako sloveso vést. A pokud jde o komponent, který vypadá jako záporka ne, bylo by to v takovém případě něco jiného než záporka. Komponent ne ve slově nevěsta je zřejmě zbytek toho kořene, který je v českém přídavném jménu nový, ale také v německém ekvivalentu neu nebo anglickém new. Nevěsta je tedy nejspíš slovo se dvěma kořeny, které znamenalo totéž, co nově přivedená. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Ve zprávách v 15 hodin zamíříme třeba do Jeseníku a podíváme se, jak to tam vypadá s pronájmy chat a chalup a s jejich cenami. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Jeseníkách se v létě snížil zájem o pronájem chat a chalup. Senioři z Přerova budou mít nové zázemí pro volnočasové aktivity. Začíná nová sezóna hokejové extraligy. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zájem o ubytování v chatách a chalupách na Jesenicku byl o uplynulých prázdninách nižší než loni. Zatímco v některých minulých letech obsazenost dosahovala až 100%, toto léto se pohybovala kolem 80%. Za poklesem podle Aleny Niklové Klimešové z agentury Chatař stojí mimo jiné vyšší nároky hostů.
5: Procentuálně to mohlo být takových 85-80%, loni to bylo 90%, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší. Dokonce se i stalo, že o některé chalupy vůbec nebyl zájem. Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety.
4: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatili už 18 miliard korun. V Olomouckém kraji se povodně dotkly hlavně Jesenická, Šumperská a obcí jako Česká Ves, Lipová Lázně nebo Písečná. Celkové pojištěné škody v celém Česku pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Vedení Přerova bude investovat do nového zázemí pro volnočasové aktivity seniorů. Dělníci ho vybudují ve vile v ulici Velká Dláška. Rekonstrukce budovy vyjde na víc než 9 milionů korun. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Pro seniory chceme vytvořit důstojné zázemí přímo ve městě. Nabídne prostor pro vzdělávání, společenská setkávání i smysluplné trávení volného času a přispěje k tomu, aby se naši seniori cítili aktivní součástí veřejného života.
0: Sport.
4: Začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Olomouc hraje až zítra na domácím stadionu se Spartou. Už dnes ale v úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Sezóna přinese novinky. Například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí na hlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. Utkání by se ale podle ředitele Extraligy Martina Loukoty neměla prodloužit.
7: Je to po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bulí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami. K večeru má oblačnosti od západu přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19 a povane slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Opatrně na dálnici D35 na kilometru 245 ve směru na Hradec Králové mezi pruhy leží bedna.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jak jste slyšeli ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc, tak chaty a chalupy a jejich pronájem v Jeseníkách v létě příliš nelákali. No, jak to bylo s ostatními památkami, jako třeba byly hrady, zámky a další? Měli návštěvníci zájem se do nich podívat, navštívit? Také o tom budeme mluvit v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, ale začneme řidičskou abecedou, tak se opět podíváme na situace, ve kterých my řidiči na cestách často chybujeme. Už za chvíli dobrý poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: jsme si osvěžili jednu z písniček Vítězslava Vávry v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. No a teď si společně všichni můžeme osvěžit pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Možná to znáte z vlastní zkušenosti.

0: rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
1: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
0: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
1: A jak je to tedy s tím výjezdem?
0: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Na kruhovém objezdu zůstaneme také zítra. Povíme si, jak postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu. Poslouchejte řidičskou abecedu.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Robbie Williams zpíval, ale bude tady i Mirai nebo skupina Elán a celá řada dalších, třeba i Petr Rezek, ale také naše kolegyně Sabina Millerová, ta zjišťovala, jestli na Hradech a Zámcích v Olomouckém kraji přivítali během letní sezóny hodně návštěvníků a o které hrady a zámky a vůbec památky třeba byl největší zájem. Tak si o tom všem povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: Já mám nové tetování a kačka ne.
2: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak nám léto pomalinku končí a my se za ním teď tak trošku ohlédneme tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. I tyto prázdniny zamířilo na hrady a zámky v Olomouckém kraji několik desítek tisíc turistů. Například hrad Štemberek si v návštěvnosti meziročně polepšil. Další podrobnosti má ale pro nás teď naše reportérka Sabina Millerová. Vítej ve studiu, hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak Štemberkem začneme. Jak správa hradu hodnotí letošní prázdniny?
1: Tak podle kastelána Dominika Fadrného byla letošní letní sezóna z pohledu návštěvnosti vydařená. Na hrad v prázdninových měsících dohromady zavítalo více než 10,5 tisíce lidí, což je oproti minulému roku nárůst o více než 500 návštěvníků. Podle Fadrného za nárůstem stojí reinstalace jednoho z prohlídkových okruhů.
2: Jedná se o druhý prohlídkový okruh ve druhém patře s názvem Rodinný hrad, kdy jsme reflektovali poslední šlechtické majitele tohoto zámku, a to Jana Františka Lichtenštejna s jeho ženou Lily a 4 malými dětmi. Tudíž to připisuji k tomu, že vlastně ta návštěvnost se zvedla a zvýšila.
1: Zvýšená návštěvnost se podle Fadrného projevuje už od začátku sezóny.
2: My od začátku sezóny do konce srpna evidujeme 20 628 návštěvníků, což je o 489 návštěvníků více než v minulém roce.
0: K nejnavštěvovanějším hradům v Olomouckém kraji patří ten na Bouzově. Jak to v létě vypadalo tam?
1: Tam byla návštěvnost během prázdnin srovnatelná s loňskem. Hrad navštívilo zhruba 50 tisíc lidí. Podle kastelánky Zuzany Šulcové tvoří letní měsíce vždy téměř polovinu celkové návštěvnosti památky. To potvrzují i data Národního památkového ústavu. Za loňský rok na hrad dorazilo přes 100 tisíc návštěvníků. Nicméně nejvíce lidí na Bouzov mířilo ve dnech, kdy se tam konaly různé akce, jako například tradiční bouzovský mumraj. Ten přilákal přes 1500 návštěvníků. Naopak horké dny byly podle Šulcové z hlediska návštěvnosti nejslabší.
3: Tak nejméně vytížené bylo prvních 10 dnů v červenci. Tam sice návštěvnost ve svátcích je vyšší než průměrná, to opravdu přijede více lidí, ale viděli jsme, že opravdu bylo nečekaně prázdné nádvoří. Ono asi se prostě těm lidem nechce v tom vedru absolvovat tu cestu. Oni se sice těší, že se schladí u nás na hradě, ale než sem dojedou, tak je to asi náročné.
0: Tolik tedy Bouzov. Kolik návštěvníků si prohlédlo středověký Helvštín?
1: Na Helvštín na Přerovsku během prázdnin dorazilo zhruba 35 tisíc lidí, což je podobný počet jako loni. Správci ale od začátku sezóny do konce srpna zaznamenali pokles, pokračuje kastelán Jan Lauro.
4: Tam sledujeme propad ve srovnání s uplynulými léty, a to hlavně v tom období, kdy se v obci pod Helvštínem, to znamená v Týně nad Bečvou, opravovala příjezdová silnice, to znamenalo, že jsme tady měli dopravní omezení. Na Helvštín se jezdilo takovou lesní zkratkou a my jsme registrovali tady velké ztráty především v zájezdových autobusech a v těch školních a jiných výletech. A tam se bavíme o poklesu zhruba o 4 až 5 tisíc osob.
1: Za návštěvnicky nejúspěšnější období Lauro označil konec srpna, kdy Helvštín hostil tradiční mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na přehlídku zavítalo více než 8,5 tisíce lidí.
0: Tolik tady pohled také na Helvštín. Uslyšíme i reportáž z jednotlivých míst.
1: Uslyší posluchači, a to už zítra ráno.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc od Sabiny Millerové. Děkujeme. Hezký den.
1: Hezký den.
5: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Chtěli byste si užít den pro pohodu, den plný koncertů, relaxace, zážitků, milých setkání, tak pozor, takový den pro pohodu stále ještě probíhá na Masarykově náměstí v Jeseníku, tak si ho můžete užít. No a kdybyste se chtěli něco dozvědět o sexu a erotice v dějinách lidstva, pozor, v rámci divadelního představení a také přednášky, no tak můžete přijít do Vidnavy, do domu partnerství v Sokolské 12. Tam beseda na tohle téma začíná v 18 hodin. Je to tedy Vidnava, dům partnerství, sex a erotika v dějinách lidstva. Právě dnes. Tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc za chvíli můžete slyšet našeho kolegu Martina Písaříka, jeho rubriku Co v učebnicích nebylo, a povíme si tentokrát něco o DNA.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Poslouchejte nás i dál, protože sice to naše odpolední vysílání, ten proud je ve svém finále, za chvíli jsou tady nové aktuální zprávy, ale pak už vás čeká humoriáda s Jiřím Ptáčníkem a ve Dni v kraji budeme mít třeba zajímavosti pro houbaře, ta letošní sezóna zatím není nic moc, ale my si o ní budeme povídat také s Mikološkou. Tak poslouchejte Den v kraji po 17. Zora Ježková vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynula zhruba tuna ryb. Stále není jasné, kdo bude pokračovat v sanaci území u hustopečí zasaženého benzenem. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Hynou hlavně v noci.
2: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
0: Vedení státního podniku Diamo doteď neuzavřelo smlouvu s firmou, která bude pokračovat v obnově území u hustopečí nad Bečvou. Loni v únoru tam vykolejil vlak převážející toxický benzen. Původně podnik avizoval, že vítěze tendru oznámí v srpnu. Aktuální situaci popisuje mluvčí Tomáš Indrej.
3: Jeden z účastníků řízení podal v zákonné lhůtě návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O jeho podání ale neinformoval zadavatele veřejné zakázky, tedy Diamo. S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu jsme proto tento postup procesně napadli a nyní budeme čekat na rozhodnutí ÚHOS. Je důležité zdůraznit, že sanační práce v lokalitě se nezastavily.
0: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací. Sport.
0: Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o dva roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky. Počasí. Na střední Moravě bude zítra polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, k večeru má oblačnosti od západu přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19 a pované slabí, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D35 na 292. kilometru za Dolním újezdem u Staměřic. Stojí tam nákladní auto s defektem. A pozor, i v Kojetínské ulici v Prostějově je tam odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, ze který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
6: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková, ale i Slabonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: No tak když se všichni pořídí auta, tak jak se tu máme hnout?
1: No tak já si pořídím znášedlo, do zadku si strčím vrtuly a budu tady na to tata.
0: Koupíš si na MHD a všude dojedeš.
1: No to já si nemusím kupovat, já jsem tak starý, že já mám a můžu jezdit.
0: On to má zadarmo a nevyužívá to.
1: No využívá, ale ne vždycky.
0: Dobře.
1: Jako to je na mý, jako vůli, ne?
0: Jestli, dobře.
1: Jak se rozhodnu,
0: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
1: No tak proč to takhle vedeš?
0: Já jsem začal ostrovem krásným.
1: Myslíš?
0: No ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
1: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
0: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sloníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Chechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, radši nepoznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi octl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmistr. On tedy tvrdil, protože někdo se ho

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná, úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuž Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme dobře zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko. Ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka

0: úžaslých novská. Naschledanou.
1: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
1: Dobrý den.
3: Z Prahy, ne z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
1: Ano, dobrý den.
3: Podepisuju to s tím láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pišce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
1: Ano.
3: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
1: To by souhlasil,
3: a,
1: ano.
3: A byl bych pro pak i pana Pišce, protože to se musí poslouchat.
1: Dobře.
3: Zrovna já s ním vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším mistr v oboru. Mějte se nádherně.
2: Výborně, děkujeme.
1: Vy si mějte nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
4: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě a nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštíka. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtlip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí. Pan Vrtlip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtlip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, praví pan Vrtlip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtlip pruce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtlip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní. Zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v té, v žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to, jsou, bezva, to jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohle myslel by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české
1: a
2: taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jinýho.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano, my
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló, haló.
4: Haló.
5: Špatně vás slyšíme?
4: Haló. Někdo?
5: Je tam někdo?
4: Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Slyšíme. Ano, slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, velmi
9: tak
5: výrazně.
9: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za píska.
9: To je křižeňka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No, ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně dav. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který ve zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho nevidělo a pově, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou. Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, napá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě s Pepou. Doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mizera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sagvan Tofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulvár, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže mu dáme přednost.
3: Takže má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval, a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci.
4: No, on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu, a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase, a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v loužem

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na silnicích v kraji zemřeli o prázdninách 4 lidé. Šternberg získal dotaci na poslední fázi opravy fasády bývalého kláštera. Do soutěže Flora Košt pěstitelé letos přihlásili přes 300 destilátů. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli o letošních prázdninách 4 lidé. V celém Česku to ale bylo dohromady 100 lidí. To je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři. Oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
2: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič vlivem alkoholu.
0: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Zhruba 7 milionů korun získalo město Šternberg na chystanou poslední etapu obnovy fasády bývalého kláštera. Příspěvek dostane z evropských fondů. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Obnova fasády zahrnuje zejména opravu fasádních omítek, obnovu historických štukových prvků a dalších architektonických detailů. Veškeré práce jsou prováděny s důrazem na zachování historického charakteru a památkové hodnoty objektu.
0: Více než 300 ovocných destilátů přihlásili pěstitelé do 23. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky Grand Prix ovocných destilátů Flora Košt. Ta bude součástí podzimní výstavy ovoce a zeleniny Flora Olomouc Hortikomplex, která se koná 8. až 11. října. Mezi přihlášenými vzorky je i 25-letá slivovice, kalvádos zrající 11 let v sudech z kanadského červeného dubu, malinový nebo desetiletá hruškovice. Dnes to sdělila mluvčí výstaviště Flora Monika Tomašovičová. Sport. Čeští volejbalisté dnes nastoupí na mistrovství Evropy už s jistotou postupu do osmifinále proti domácí Itálie. Itálii pro Čechy je to předposlední utkání v základní skupině. Hrát se bude v ikonické hale v Modeně. Na zážitek se těší i smečář Lukáš Vašina.
4: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapanini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát i do toho.
0: Zápas Česka s Itálií začne ve 21 hodin a 5 minut.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji bude zítra polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, k večeru má oblačnosti přibývat, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D1 na 240. kilometru před Tištínem ve směru na Ostravu. Je tam neprůjezdný pravý pruh, stojí v něm nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tento týden s Tomášem Kedziorem. Pěkné odpoledne. Jaká byla letošní končící sezóna v Jeseníkách? Ptát se budeme majitelů chat, chalup, hotelů i penzionů. Předovský městský dům má lešení a ochranné sítě. Proč to je a co s ním bude dál? Rekonstrukce čeká také zámek v Jindřichově. Komplikují ji ale netopíři. Také na to se podíváme. A v závěru dne v kraji se zaměříme na začínající houbařskou sezónu na Olomoucku. Ať se vám pěkně poslouchá.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Olomoucký magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. V ostrém provozu už funguje represivní radar v Mohelnické ulici v Uničově. Informovalo o tom vedení radnice na městském webu. Zařízení měří rychlost poblíž křižovatky s ulicemi Dukelská a Generála Svobody. Původně bylo umístěné u silnice v nedaleké obci Želechovice. Nový dotační program zaměřený na podporu bytové výstavby v malých obcích vypíše příští rok vedení Olomouckého kraje. Příspěvky budou určené vesnicím do 1 000 obyvatel. Na dotace hejtmanství plánuje vyčlenit 30 milionů korun. Jedna obec bude moct získat až 3 miliony. A na co přesně, to popisuje náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
3: Rekonstrukce obecních bytových domů, revitalizace nevyužívaných objektů, takzvaných brownfieldů, demolice nevyhovujících staveb s následnou výstavbou nových obecních bytů.
2: Policie vyloučila cizí zavinění úmrtí staršího muže, jehož bezvládné tělo bylo v pondělí ráno nalezeno v Kolářových sadech v Prostějově. Dnes to sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. S ohledem na pozůstalé policie další podrobnosti k případu nezveřejnila. Fotbalista Tomáš Souček přinese při pětě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Rodák z Prostějova a bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér gólmanů. Mikloško zemřel v pondělí, bylo mu 64 let.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnes má službu meteorolog Petr Drobek. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak vy jste počasí sledoval od rána v Olomouckém kraji. Jak se to dnes vyvíjelo?
2: A tak ráno jsme měli nějaké lokální mlhy, možná bylo trošku více oblačnosti na některé.

0: No, kránu může být i polojasno a opět se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty nám klesnou na 12 až 8 stupňů, chladněji bude v údolí, kde klesne teplota až k 6 stupňům, no a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A jestli pak bude zítra také tak pěkný den, jako je dnešek v Olomouckém kraji?
0: Tak začneme pěkným dnem, ráno bude polojasné, v průběhu dne může být přechodně i oblačno, no a až k večeru bude přibývat frontální oblačnost studené fronty, od západu se tedy bude zatahovat večer a později večer a v noci očekáváme, že se přidají přehánky nebo déšť a lokálně taky bouřky. Teploty ještě před tou frontou vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 15 až 19, no a vítr bude ráno slabý, postupně se rozfouká mírný jižní až jihozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a později večer se bude za frontou měnit na západní až severozápadní.
1: Počasí jsme probrali velmi podrobně s meteorologem Petrem Drobkem. Posloucháte Den v kraji, no a počasí mělo samozřejmě velký vliv na návštěvnost v Jeseníkách. Hoteliéři hodnotí tu končící letní sezónu jako mimořádně vydařenou. Za chvíli se jich zeptáme. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc zhodnotí letní sezónu v Jeseníkách. Ta letošní měla dvě rozdílné podoby. Hotely a penziony hlásí vyšší návštěvnost než loni, nejvytíženějším měsícem byl srpen. Ubytovatelé zaznamenali také větší zájem o delší, 4 a vícedenní pobyty a mezi zahraničními hosty přibylo hlavně Poláků.
1: Jsme velmi spokojeni v rámci obsazenosti. Hodnotí letní sezónu ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
2: A myslím si, že tato sezóna byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let.
1: Obsazenost se pohybovala kolem 95%.
2: Oproti loňskému roku to stouplo zhruba asi o 15%. Pozitivně na tom je to, že se nám vrátilo spousta našich stálých hostů.
1: Podobně hodnotí letní sezónu i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
3: Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních, a to se nám následně potvrdilo v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
1: Za nárůstem podle Dubského stojí hned několik faktorů.
3: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
1: Vaculová dodává, že důvodem mohla být také situace ve světě.
2: Bezpečnostní situace v Evropě. Viděla jsem to stejně, také jsem pavoučinem dovolené.
1: U pronajímatelů chat a chalup na Jesenicku ale byla situace jiná. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: To mohlo být takových 85-80%, loni to bylo 90%, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší.
1: Za nižší obsazeností stojí také mimo jiné vyšší nároky hostů.
4: Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety. Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu. Dříve hodně vyhledávali přírodu, les, klid.
1: Ubytovatelé letos podobně jako loni zaznamenali větší zájem o delší pobyty, říká Vaculová.
2: Ty dlouhodobé pobyty, 4 plus 5 a více dní.
1: Za nejvytíženější období ubytovatelé označili druhý prázdninový měsíc.
3: Ten srpen, ten bývá standardně nejvytíženější, to znamená, měli jsme tam nárůst asi o 6%.
1: Uzavírá Dubský. Do Jeseníku letos podle ubytovatelů zamířilo také více zahraničních turistů, a to především z Polska. Jejich podíl meziročně vzrostl zhruba o 5%. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: paneláku se teď ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc přesuneme do městského domu v Přerově, k tomu, který stojí na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Momentálně je zakrytý lešením, to kvůli bezpečnosti a také ochrannými sítěmi. Odborné posudky totiž upozornily na uvolňování omítky i dekorativních prvků, které by mohly padat do veřejného prostoru.
1: Postupem času ta fasáda chátrá a začaly se nám odlupovat části fasády a z té velké výšky začaly padat na chodník, což je samozřejmě velice nebezpečné.
2: Popisujeme Alexandr Sabala z Přerovského magistrátu. My teď stojíme vlastně před vstupem do městského domu. Už vlastně běžným okem jde vidět, jak ta fasáda opadává. Těch míst, jak říkáte, tady více.
1: Těch míst je určitě více. Jedno z těch kritických míst je balkon přímo nad vstupem, kde dochází k odlepování omítky, ale i fasády z té základní konstrukční části. A z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny od občanů.
2: Jedná se jenom o fasádu nebo nějaké štuky, prvky?
1: No, jedná se především o ty štukové prvky. Fasáda jako taková více či méně drží. Tam se odlupuje jenom barva a slabší vrstvy, ale jedná se hlavně o ty štukové prvky, které jsou i poměrně dost těžké, takže mohl by tam hrozit poměrně dost velký úraz.
2: Všechna kritická místa dělníci zakryli sítěmi. Památku teď čeká důkladná kontrola restaurátorů, kteří stanoví postup pro kompletní obnovu fasády městského domu. Na vypracování projektové dokumentace radní už schválili 800 tisíc korun. Opravy by měly začít v polovině příštího roku, současně s obnovou restaurace a kuchyně v prvním patře, popisuje mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
3: Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější. Součástí nového řešení bude několik funkčně propojených zón, včetně samostatně uzavíratelného salonku. Výraznou proměnou projde také kuchyně, jejíž vybavení i dispozice jsou za hranicí životnosti.
2: Jen za úpravy interiéru město zaplatí více než 38 milionů korun. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Stovky kriticky ohrožených netopírů našly útočiště na půdě zámku v Jindřichově. Památku teď čeká další etapa rekonstrukce. Stavebníci proto musí postup prací přizpůsobit. Více se dozvíte za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc a Den v kraji se vydává na zámek v Jindřichově. Budou se tam opět ozývat stavební práce, protože začíná další etapa rekonstrukce tamní památky. Stavaři ale musí řešit kuriozní problém. Na půdě se zalíbilo vzácným hostům, jde o netopíry. I proto potřebovali před zahájením stavby získat stanovisko odborníka na tyto letající savce.
1: Jak se vrtí, tak to právě vysíláte do chloukačí signál a natáčejí tu hlavičku, aby to líp slyšeli. Teďka si nás jako těma chloukačníma signálama osahávají, říkají si, co nám to sem vlezlo na tu půdu.
2: Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny vytáhl přístroj, skrze který můžeme netopíry i slyšet. My jsme teď prošli skoro celou půdu a kdyby mě na to neupozornil, tak bych si ani nevšiml, že nad hlavou mám zhruba 100 kusů kriticky chráněných netopírů.
1: Z kriticky ohrožených druhů tady žije vrapenec malý, který tady vytváří opravdu velkou kolonii. Tamhle máme další vrapence.
2: Ten jejich let je překvapivě tichý, není to tak, jako když třeba ve městě zletnou holuby a slyšíte plácání křídel.
1: V letošním roce jsme při sčítání tady napočítali 285 zvířat, což je na vrapence opravdu velká kolonie.
2: Na zámku v Jindřichově ale začíná další fáze rekonstrukce.
1: Podle zákona jsou chráněni nejen ti živočichové, ale jejich stanoviště. Tak se to vlastně vztahuje na celou tu půdu, vlastně ta je stanovištěm z pohledu zákona a tudíž proto, aby mohly být zahájeny stavební práce, tak musel nejdřív krajský úřad v Ostravě vydat výjimku z ochranných podmínek kriticky ohroženého druhu.
2: Venku před zámkem se potkávám s kastelánem Tomášem Peterem.
3: Budeme začínat rekonstrukci jižního a východního křídla. Bude se rekonstruovat střecha, celé první patro. Budou se zateplovat stropy, renovovat podlahy. Budou se zpět instalovat dobové kleinovské dveře. A v přízemí se bude rekonstruovat největší sál z doby ještě Bartelsteinu.
2: Netopíři by rekonstrukci ale zkomplikovat neměli. V říjnu se kolonie nejspíše rozpadne a vrátí se až na jaře a do té doby mají stavaři čas na práci. Po návratu zvířat ale musí pracovníci část půdy zakonzervovat pomocí textilních stěn, aby netopíry nerušily práce. A taky je nutné zachovat průlety ven. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Jaká bude právě začínající houbařská sezóna v Olomouckém kraji? Zaměříme se na to za chvíli.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dneska. Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Houbaři z Olomouckého kraje by v těchto dnech za běžných okolností zamířili nejen do lesa, ale také do Šumperského muzea na tradiční výstavu hub. Letos je ale organizátoři kvůli velkému suchu v lesích podruhé v historii zrušili. Návštěvníkům místo ní nabídli mykologickou přednášku a besedu s mykoložkou Terezou Tejklovou.
1: Je to podruhé v historii Šumperské výstavy, kdy jsme ji zrušili kvůli tomu suchu. Já jsem tu situaci pečlivě sledovala, zvažovala jsem, jestli tu výstavu rušit nebo do poslední chvíle čekat. 3 týdny před výstavou, kdy se láme, jak se říká, ta situace, tak tady bylo napršeno pouhých 12 mm za celý srpen, což je strašně málo. A když se potom k tomu přidá ten vítr, tak opravdu je schopen během klidně jedné noci, kdy fouká, vysušit veškerou vláhu, co v tom lese byla.
2: To máme řešeno, proč výstava nebyla, proč vlastně máme smůlu. Vy jste měla krásnou besedu v Šumperském muzeu. Nicméně určitě nejvíc naše posluchače bude zajímat, dočkáme se ještě. A co by mělo přijít, abychom se vůbec dočkali?
1: Já samozřejmě dál sleduju ty srážky v Olomouckém kraji. Teď vlastně tady pršelo docela dobře. Bavila jsem se samozřejmě i s kolegy muzejníky a říkali, že ty první vlaštovky už se začínají objevovat. Jsou to ale zatím zejména hřibovité houby. Ty ostatní zatím ještě si dávají na čas. Ale už prý tu a tam třeba na hřebenech jsou vidět lišky začínající, tady, jak se říká, kuřátka, případně třeba muchomurka růžovka, kozáky, křemenáče, žampiony můžete potkat, ale naopak třeba rysce, holubinky a jiné druhy muchomůrek si ještě dávají na čas.
2: My, co sbíráme ty hřibovité houby, tak samozřejmě jsme rádi, že rostou, ale když se budeme bavit o těch lupenatých, znamená to, že oni jsou náročnější na tu vodu, nebo že prostě než se to podhoubí jejich jakoby obnoví, to, tak to trvá déle.
1: No je to strašně zajímavá situace, protože naopak na ty srážky jsou náročnější hřibovité houby. A většinou ty muchomůrky začínají růst ještě před těmi hřiby. A letos ta situace trošku zmátla i nás mykology, protože opravdu je jako zvláštní, že v lese si nazbíráte košík hřibu, ale z těch jiných hub opravdu potkáte minimum a nevíme, proč to letos tak je. Je to trošku poblázněné.
2: Začínají se objevovat houby, které tady nikdy nerostly. Teď nedávno proběhlo, že vlastně se objevují hřiby, které jsou třeba původem z Kanady a podobně, tak budeme se s nimi setkávat stále častěji. Právě třeba houby, které rostly na jihu, tak teď už rostou i u nás.
1: Teď vlastně skutečně proběhl tiskem ten hřib štíhlotřený, který je právě původem z té Severní Ameriky, přišel k nám asi z Polska. Bohužel položka dokladová neexistuje, neboť hřib byl snědén, typicky po Česku, ale v minulých letech jsme zaznamenali, že nám sem zase naopak přicházely houby třeba z jižní Evropy, to se dá poznat i v názvu, třeba se tady objevil Cortinarius mediterranensis, pavučinec středomořský, případně ty různé barevné hřiby, jako třeba hřib Dipejnův a tak dál, takže skutečně se sem ty druhy šíří, jenom z toho severu je to poněkud nezvyklejší než z toho jihu s tím oteplováním.
2: Já se vrátím k tomu, jestli teda ještě nějaké košíky budou, jak dlouho by muselo pršet, aby vypukly ty pravé houbařské žně.
1: Teď stačí, když tu a tam zaprší a bude to spíš takový zahradnický deštík, než nějaký takový vytrvalejší, než prostě nějaký plavák, slejvák, co bude za 20 minut vlastně po něm, tak věřím, že i tady se dočkáme, protože jak jsem říkala, ty první vlaštovky už se skutečně dají na těch hřebenech najít.
2: A už se těšíte na to, že porostou i ty lupenaté houby?
1: No samozřejmě, že se těším, protože já nosím, když už donesu z lesa nějaké houby na jídlo, tak se mi občas smějí, že nosím hřbitovní směs, ale já mám ten barevný košík ráda, když tam není ta monotónní hnědá, ale je tam třeba nějaká dočervená holubinka nebo do oranžová, nějaký ten ryzec zase do oranžová, nebo třeba holubinka namodralá, hezky modrozelená, tak já tu barevnou variabilitu mám prostě v tom košíku ráda.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Den v kraji.

0: Tak přejeme pomaličku, už spíš dobrý podvečer. Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc končí. V tom dnešním jsme mimo jiné hodnotili tu letošní turistickou sezónu v Jeseníkách z pohledu hoteliéru. Zítra zase budeme hodnotit sezónu správců hradů a zámků v Olomouckém kraji. Byla letos návštěvnost vyšší nebo ne a co zatím stojí?
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tak o tom si poslechnete zítra a zaměříme se také mimochodem na školení volebních komisařů v Olomouckém kraji. Dnešní vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě nekončí po zprávách. Po 18. hodině nabídneme 60 minut dechové a lidové muziky a v 19.05 pořad cymbál a husle.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu. Senioři z Přerova budou mít nové zázemí pro volnočasové aktivity. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Více mluvčí města Lenka Jedličková.
2: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn, dnes to řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Počtátu spadla 20. srpna. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda je zhruba 200 tisíc korun. Vedení Přerova bude investovat do nového zázemí pro volnočasové aktivity seniorů. Dělníci ho vybudují ve vile v ulici Velká Dláška. Rekonstrukce budovy vyjde na víc než 9 milionů korun. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chaloupová.
3: Pro seniory chceme vytvořit důstojné zázemí přímo ve městě. Nabídne prostor pro vzdělávání, společenská setkávání i smysluplné trávení volného času a přispěje k tomu, aby se naši seniori cítili aktivní součástí veřejného života.
1: Sport.
0: Čeští tenisté se připravují na kvalifikační utkání s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V české nominaci je singlista z Prostějova Jakub Menčík, Jiří Lehečka a Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže v O2 aréně před 13 lety.
4: Pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
1: Počasí.
0: Ve středu čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami, k večeru má oblačnosti od západu přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19 a povane slabý, postupně místy mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D35 na 292. kilometru u Staměřic před velkým újezdem. Stojí tam nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný 15. zářijový podvečer, moc krásného 15. zářijového dne roku 2026. Moc hezky se nám dneska udělalo, doufám také u vás. A k tomu ještě hrajeme pro radost. Od teď je bezmála 4 minuty po 18. až skoro do 19. hodiny. Když se zavoláte, tak si můžete poručit. Muziku hrají, rádíko Český rozhlase, zahraj nám třeba tu, kterou jsme dlouho neslyšeli pro radost, na lince 221555444 a to třeba všem Rolandům, Melitám, Melisám, ale především dneska v kalendáři jméno Jolana. A moc hezké statistiky a matriky říkají třeba, že tak od počátku let 60. až do poloviny let 70. to bylo hodně oblíbené jméno a potom pokles a nově tak od roku 2007 zase nárůst. Nejenom jim, tedy oslavenkyním Jolankám, rádi zahrajeme.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: No, jak říkám, hrajeme pro radost třeba pacičkovou směs, tentokrát s Pepičkem Zímou. A dneska Jolanky z Rozenkyně v 60. letech, nebo potom od roku 2006-2007 nový nárůst. No a samozřejmě zítra Ludmila Lidmila, pak Naděžda Naďa, Krištof Zita Olek. A teď máme 9 minut po 18. 15. září, tak pojďme možná už k přání těm Lidunkám, Liduškám, Ludmilám se Štěpánkou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, ještě jednou vás zdravím, pane redaktore a všichni posluchače. Rádi bychom popřáli paní Lidušce Kouřilové jejímu zítřejšímu svátku. Já, Lidunko, přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. To vše ti ze srdce přejí tvoji nejbližší, Kubecovi a určitě všichni tvoji známí. Písnička, ať potěší všechny Lidušky a taky všechny posluchače. Vám, pane redaktore, mnohokrát děkujeme a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkujeme za přání, Kubesovým děkujeme paní Štěpánce z Čelčic. A už pozdravujeme další adresáty. Tak doufám, že by třeba mohla udělat ta písnička Radost. V pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc paní Bohušce Člupné ze Šumperka, který se zotavuje z nemoci. Tak Bohuško, brzké uzdravení, ať se můžeme zase potkat, shledat. Moc tě zdraví sourozenci z Bruntálu s rodinami. K dnešním narozeninkám rádi posíláme písničku taky od Táni, Táničky, Jiřince Stehlíkové do Javorníka, Marušce Avramidu do Zlatých hor a Janě Třetinové do Kobyle. Krásný slunečný den, plný radosti, štěstí všem přeje srdečně Táňa. Pozdravy posíláme Liduškám, našim čtyřem oslavenkyním, z toho dvěma sousedkám. U nás mladší starší Lidunka a vedle v baráku taky. Moc je zdraví Jiřík, Vojtík, Standa, Jarek.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Trumpety, krásně jako večerka, tichý večer 100 franků a teď v 18.15, 15. září v podvečer přejeme dobrý podvečer, také do Litovle a vůbec tam všude, kde poslouchají. No,

0: zítřejšímu svátečku. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, moře lásky, mnoho osobních úspěchů, splněných přání. Zítřejší sváteček si oslavte s vašimi rodinami, známými, přáteli, popřípadě sousedy. K pěknému svátečku patří hezká písnička, tak snad se mi to podaří a budete spokojeni. Tenhle hudební pozdrav posílám těmhle Liduškám. Lidušce do Olomouce, paní Lidušce Uchytilové do Jeseníku, paní Lidušce Siglové do Moravičan, do Úbravice. Dovolím si to poslat a i paní Lidušce Kulasidisové do Lichkova, snad se zlobit nebude. A ve poslední řadě paní Lidušce Křenkové do Rapotína. A všem ostatním Liduškám přeji to, co jsem už předeslal v začátku mého monologu. Pane Božku, vám srdečně děkuji. Těším se zase někdy na další slyšenou a vám přeji krásnou, příjemnou a nerušenou službu a další dny pěkné jsou před námi, prožité ve štěstí, ve zdraví. Děkuji vám pěkně, na slyšenou.
1: Děkujeme za přání, zdravíme i tou písničkou, tentokrát lehce zpívanou kratinkou Liduškovskou. No a zítra bude nával, takže písničkou potěšíme taky další Lidušky, ale ještě prý taky tetu Marušku. Hráli jsme ji a taky ještě zahrajte, protože na Ludmilu bude mít ještě navíc narozeninky a nedávno měla svátek. Tetu zdravíme na zahrádku, ať to krásně dále vzkvétá a brambory dneska a brambory letos budou taky skvělé. Zdraví Jura a Marťa. Zahrajeme moc rádi taky holkám Jarmilce, Marušce do Javora, ať je nic nebolí oběma pro potěšení od někoho z čísla 607 a tak dále a tak dále. A ještě pošleme písničku pro Mariánku k brzkým narozeninkám, nedávnému svátečku od Toníka a celé rodinky. Další přáníčka přijímáme třeba i s žádostí o konkrétní píseň 221 555 444, ale také samozřejmě písemně s přidáním k nějaké písni.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc.

0: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Sigmě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická cesta.

0: centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Pokračujeme dál, podvečerní vyhrávání pro radost z vesela. No, některé posluchačky, jen co je slyšíme, jen co je přivítáme také mimo vysílání, tak tu veselost, radost rozdávají, optimismus v hlase. Paní Martu, zdravíme, dobrý podvečer.
6: Dobrý podvečer, přeju celé redakci, všem děvčatům a chlapcům, všechno nejlepší tam. A teď bych chtěla nechat zahrát Lidušce Gottwaldové s Ceruškou, oni jsou Lidušky, tak jim přeju zdraví, všechno nejlepší, co může být na světě, aby se jim dařilo. Tak Lidušce Ziglové, té taky přeju ty oslavy, aby přežila. Máte ho dost od na oslavování. Takže taky, Liduško, všechno nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody a hodný lidi okolo, všichni, ať máme. A všechnem sestřičkám, co jsou Lidušky a v penzionech a co jim nezahrajou, takže jim všem přeju všechno nejlepší zdraví a ze srdce děkuji vám, pane Božku, že jste něco vybral, mě tu písničku a těší se Marta ze Svinova.
5: Děkujeme, těšíme se taky příště a moc zdravíme k vám a taky všechny do vysílání, nejen Lidušky. Také pošleme moc rádi písničku Zroštění od Jany a Jiřího. Zdraví Staňku z Lomnice, Toničku z Ludmírova, Jiřího z Litovle, Jiřího z Kunštátu, Břeťu ze Štítku, Františka od Brna. Tak tedy srdečná pozdravení, písnička pro radost z Podkopce Hostýna od Jany a Jiřího. Pozdravení míří všem posluchačům, moc hezký podvečer, pěkné poslouchání a Liduškám, paní Gottwaldové, Švagrové, Lipce, Horákové, Skrálové. Zdraví, štěstí, dobrou náladu, oslavte Lidušky svůj svátek v pohodičce, v radosti, ve zdraví. Pozdrav písničkou posíláme taky Oldovi, Zdeňce, sestře a panu Františkovi. Moc zdraví a poděkuje za pozdrav Emilka a my taky moc pěkně zdravíme. Další přáníčka za chvilinku a teď tady ještě zvesela jedna připomínka.
4: Český rozhlas Olomouc, pí.

0: Zvesela, vzpomínkově 15. září v 18 hodin, skoro 28 minut. Hrajeme pro radost a zdravíme Karla, dobrý podvečer i vám.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc, přijím vás, pane redaktore. Chci vás, kdybyste zahrali Jolance Štiksovej, tému krásnému svátečku. A přeje je to Karel Zdena a celá Brenkusová rodina. Děkuju pěkně, naschledanou.
0: Taky moc zdravíme Jolanku, ty mají dneska svátek, ty si může užívat pořádně celého dne i dnešního podvečera. Zahraje jim pro radost a dvojnásobně rádi k tomu svátečku. Jolanky, pěkně zdravíme. Pěkná pozdravení už míří taky pro Miloška do práce, že ho zdraví jeho děvčata, těší se, mají skvěle navařeno a nádherně to tady voní, těš se. Tak moc rádi zdravíme a doufujeme, že nebudeme trápit ještě hladem, že už je to za chvilinku, že už bude doma. Děvčata se těší, krásně navařila. Rádi pošleme taky pěknou pozvánku také dneska do Libiny na 19. září od 14. hodiny na Holoubkova Mozeko a taky na kapelu Albatros od Pauličkových přání a pozdravení. Pozvání do Libiny na 19. na 14. Pozdravy ještě vyřídíme dalším liduškám, a to hodné paní sousedce, velké pomocnici a rádkyni, kterou máme moc rádi, zdraví sousedi od naproti Milda a Jarka. Ještě je tu písnička, pozdravení posluchačům, posluchačkám a zejména a najmě liduškám. Jednak máme pozdravit skvělou lidušku k nám do práce, naši paní sekretářku, která si naladila Český rozhlas Olomouc a taky naši babičku Lidunku, kterou zdravíme na Chaloupku, Mirek Jaruška. Na další přání samozřejmě hned za chvíli. Rádi pošleme také samozřejmě to vaše, buď to zkuste zavolat, ovšem zájem je velký asi kvůli liduškovskému datu. Linka 221 555 444 anebo možnost napsat 723 70 33.

0: podvečerní vyhrávání pro radost po půl sedmé, teď je 18.32, skoro 33. Čas pro paní Helenku. Dobrý podvečer, vítáme vás.
1: Dobrý podvečer, já vás zdravím všichni v Olomouckém rozhlase a chtěla bych touto cestou popřát paní Marušce Stojaspalové k jejím dnešním narozeninám. Je ze Zábřeha a bydlí na Výsluní. Maruško, já ti přeji co nejvíce zdraví, štěstí, klidu a pohody. Sousedka Hela z paneláku. Děkuji moc.
0: Paní Hela, děkujeme. Sousedku pěkně také zdravíme. Pozdravení už posíláme taky dalším pracantům, velkým pomocníkům Ladíkovi a mladému Ladičkovi. Zdraví děda, babi, teta. Písničku rádi pošleme a poprosíme, klidně to stačí úplně jednou, zvlášť když se to potom rozčtvrtí, roztrhá, když se to nepošle jako jeden text, tak je to pak těžké dát dohromady a ještě když to pak člověk pošle dvakrát, třikrát, no, snad to vyjde a doletí hlavně písnička paní Milatce Zapalačové z Bruntálu. A je to roztrhané, je to potom rozčtvrcené. Písnička naší mamince paní Miladě Zapalačové k životnímu jubileu, které dneska slaví. Tak krásné narozeninky, maminka je naše kráska, maminka je klid a láska. Když se na nás usměje, hned na světě krásně je. Je to poklad, který máme nejcennější, jaký známe, maminko. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí, spousty krásných okamžiků v životě. Tak to moc, moc rádi vyřizujeme a posíláme od manžela a celé rodinky. Jen kdyby to přišlo v celku, jen kdyby se nám to podařilo dát dohromady paní Milatku Zapalačovou do Bruntálu. Pěkně zdravíme. Pozdravení posíláme a poděkujeme všem hodným posluchačům za přání k svátku od Marušky z Kroměříže, Zdeničce do Holubic, Jiřince Prchlíkové s rodinou, Milatce do Přáslavic, Věrušce Halouskové, Jindřišce do Chropině i Laďkovi do Tovačova. Pozdravení od Marušky.

0: tedy výběr elektrobandu a instrumentální La Paloma. Každý si mohl zanotovat třeba ten svůj oblíbený, vybraný, nastrovaný, zapamatovaný text. A ten malý hošík, co teď zazní, by mohl zahrát třeba s touto veselou kapelou na popud paní Staňky. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas, Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku jich prosila pro Ludmily Schneiderovou Vrahovice a Lidušku z Jeseníku Pohádkové babičce. Všem Liduškám a jim přeji hlavně hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. A aby to zdravíčko bylo jak vštáč. A dále písnička je pro vás, pane Bosku, a pro všechny lidušky. Děkuji vám a naslyšenou.
0: Tak malinkatý starý hošík, světlovlasý, pěkně zdraví a zdravíme lidušky, zdravíme paní Staňku, zdravíme z dalších pozdravení SMS-kových určitě Břeťu do písku. Břeťu písku, tak tady nám neustále chodí to Břeťo pískoviště každý den, ale my víme, akorát to musíme i udržet Břeťovi pískovi a taky tetičce draze Baťové do štítu, tedy krásné slunečné pozdravení, hodně krásný den a krásné dny, hodně zdraví, pohody od Jarky a Mirka. Další přání ještě taky, pozor, Miláčkovi, písnička ke krásnému výročí, 11 pusinek, skoro jako svíčiček, na dobrou noc posílá Anička, tak oběma přejeme moc hezké, krásné podvečerní i další chvíle a další léta.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Až už míříme ke kostelu Stella Maria a budeme poslouchat se Šohajkou, Jožinkou, jak zvoní a taky jak se přeje z Piňovic od paní Milatky. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane Bořečku, zdravím Český rozhlas Olomouc, přeji všem posluchačům pěkný podvečer. Písničkou ať potěším paní Lidušku Čundrlovou z Piňovic k jejímu zítřejšímu svátečku. Milá Liduško, přeji ti jen to pevné zdravíčko, moře lásky ode všech lidiček, co tě mají rádi. A to ti přeje Milada z Piňovic. Svátečku si užij s celou rodinkou. Do redakce, pane Bořečku, vám děkuji za vstřícnost a pěknou písničku. Děkuji a nashledanou.
3: Děkujeme za přání, moc pěkně zdravíme, moc krásně zahrajeme. Poslouchat budeme, jak zvoní a jak se krásně zpívá, skoro operně a rychovkově. A ještě také rádi zahrajeme písničku pro moc hezký podvečer tetě a babičce. Dneska jsme měli krásné, krátké setkání. Po práci jsme se potkali s kus rodinky na zahrádce u tety. Děkujeme moc za setkání. Pozdravení ještě posíláme všem oslavencům, oslavenkyním, protože u nás v rodince se budou slavit narozeniny o víkendu a taky spoustu svátků. Měli jsme Marušky, máme Lidušky, moc pozdravuje Vojta a Zdeneček.

0: krásně, svátečně, slavnostně zvoní a ku modlitbě zval ten zvon u Stella Maria z Rakouska, ale od Šohajky. A ještě bychom si mohli dát nějakou veselou, takovou minisměsku, z vesela zahrajeme. Pěkně zdravíme pana Ladíka, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, pane rektore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničku a zdravím vás ze Černou, český posluchač toho skvělý rádia. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Lidušce do Olomouce. Paní Liduško, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, hodně do pohody. A všem Liduškám tohoto rádia, nevím, jak se která jmenuje, a pro všechny rozhlasový a všechny Lidušky. Dál Naděnku, mou sestřenicu, Naděl Zantvíče, všechno nejlepší, či přeje bratranec. A paní Kubáčové, Dotovačová, paní Kubáčová, vám přeju taky hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, ať to tady se dostal let. Mileně Dobromova, paní Milenko, vám děkuji všechno za písničky, které mě posláte. Zdravím vám a ještě přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A naposledy mé sestře do Chropině, která se mě včera vrátila. Sestřičko, zdravím tě a přeju ti hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuju.
0: Tak to jsme moc rádi a děkujeme i vlastně za dobré zprávy. Moc zdravíme Ladíka, pozdravíme sestřičku. No a dál ještě rádi pozdravíme taky oslavenkyni Jarušku u příležitosti jejich krásných kulatých narozenin. Moc jí zdraví celá rodinka, podpis od Lukyho a Vašíka. A pozdravení ještě máme vyřídit další porci Lidušek k nám domů a taky do sousedství. Takže Lidunce v Lidunce Dvojtev, taky ještě Tetě a skvělým báječným sousedkám Lidce a Lidunce, Lidonečce. Pozdravení posílají chlapy z okolí a z rodinky. Moc je pozdravujte, moc pěkně jim zahrajte, ať si taky něco pěkného zaspíváme. No tak kdo nezvládal operní výšky se Šohajkou a Jožinkou, tak by si mohl teďka taky zanotovat pár známých.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT 2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amúst Losí Odyssea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Devatenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Historický městský dům v Přerově se dočká opravy fasády. Někteří hoteliéři z Jeseníků zaznamenali o prázdninách meziročně vyšší zájem o ubytování. Degustátoři je hodnotili na olomouckém výstavišti destiláty v soutěži Flora Košt. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci Přerova plánují opravy fasády historického městského domu v centru města. Z budovy opadává zdivo. Vedení města ji proto nechalo zabezpečit. Dělníci nejkritičtější místa zakryli sítěmi, popisuje Alexandr Salaba z magistrátu.
4: Jedná se především o ty štukové prvky. Fasáda jako taková více či méně drží. Tam se odlupuje jenom barva a slabší vrstvy. Ale jedná se hlavně o ty štukové prvky, které jsou i poměrně dost těžké. Takže z toho důvodu prostě i v zájmu zachování té bezpečnosti jednoznačně musí být tady ty plochy odděleny.
2: Meziročně vyšší obsazenost pokojů hlásí za uplynulé prázdniny někteří hoteliéři z Jesenicka. Větší zájem o prázdninové pobyty byl například v hotelu Valdés v Loučné nad Desnou, potvrzuje jeho ředitelka Magda Vaculová.
5: A myslím si, že tato sezona byla jedna z nejlepších za těch posledních 11 let. Řekla bych, že ta obsazenost byla zhruba 95% v rámci vytíženosti hotelu. Oproti loňskému roku to stouplo zhruba asi o 15%. Pozitivně na tom je to, že se nám vrátilo spousta našich stálých hostů a měli jsme spoustu dlouhodobých pobytů.
2: Víc než 300 vzorků ovocných pálenek přihlášených do tradiční soutěže Flora Košt dnes hodnotili degustátoři na olomouckém výstavišti. Kromě tradičních destilátů ochutnali pálenky z malin, jahod nebo fíků. Mezi degustátory z brněnské Mendelovy univerzity, Unie destilatérů nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce bylo i několik žen.
6: Z Brna přijela Eva Rusnáková.
7: Studuji zahranickou fakultu a věnuju se jakoby zpracovatelské technologii.
6: Komisaři anonymně posuzovali podle 50-bodového systému například čistotu, intenzitu, harmonii chuti a vůni pálenek. Vzorky někteří degustátoři ani nepijí. Hladina alkoholu je ale individuální věc, potvrdil předseda komise Josef Balík z Mendelovy univerzity.
8: Záleží nejenom od toho, kolik toho vypije, ale jaké je konstituce. Obecně většina profesionálních degustátorů vyplivuje, tak to nebude nijak významné, ale určitě se nedá řídit.
6: Vítěze Flora Koštu vyhlásí organizátoři výstavy Flora v sobotu 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Euro Hockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně až oblačno, ráno ojediněle s mlhami. K večeru má oblačnosti přibývat. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 na 273. kilometru u Olomouce před exitem Nemilany ve směru na Hradec. Osobní auto tam skončilo ve svodidlech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Cymbál a husle.
10: podvečer, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího vydání hudebního magazínu Cymbál a husle, který si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc naladíte v premiéře pravidelně každé úterý po 19. hodině. Dnešní setkání se ponese v lehce zádumčivějším duchu, neboť naší hlavní hudební linkou budou balady, moritáty a tragické lidové příběhy. Ačkoliv slovo balada etymologicky vychází z latinského výrazu pro tanec a původně označovalo radostné písně, postupem staletí tento liricko-epický žánr zvážněl a stal se naopak nositelem těch nejtěžších osudových zkoušek. Do této hudební krajiny nás jako první zavede cymbálová muzika Valašský vojvoda se skladbou Byl tě jeden člověk. Zpívá Lukáš Mrkva.

Zvláštní odnoží tragických lidových příběhů jsou moritáty, čili kramářské písně líčící krvavé události a neštěstí. Rakouský publicista Theodor Meisels je velmi trefně označil za bezprostřední poetickou reakci lidové fantazie na šokující událost, jež narušila zavedený mravní řád a vyvolala v lidech přirozenou úzkost. Smutek ze ztráty nejbližších, který rovněž tvoří jedno z ústředních témat baladické tvorby, nám nyní svým zemitým projevem přiblíží hornácký primáš a zpěvák Martin Hrbáč za doprovodu uskupení Muzika folklorika.

Kdyby se vzácné baladické písně nepodařilo včas zapsat předním sběratelům, jakými byli František Sušil nebo František Bartoš, pravděpodobně by nenávratně zmizeli. Právě Bartoš prozíravě rozstřídil tento písňový fond do přehledných okruhů, zahrnujících smrt, vraždy, popravy či vojnu, čímž nám zanechal neocenitelnou mapu tehdejšího hudebního a slovesného uvažování. O nevyhnutelnosti trestu za spáchané hříchy pojednává i valašská balada V Javorových horách v podání zpěvačky Evy Porubové a cymbálové muziky Technik.

Výrazným prostředníkem pro šíření moritátů se od 16. století stávaly jarmarky, které navštěvovali předchůdci dnešních baskerů neboli pouličních umělců. Ti nabízeli publiku senzace plné příběhy v tištěné podobě, často zároveň zpívané na známou lidovou melodii. Dějový spád býval umocněn formou dialogu, čímž vznikal de facto zárodek lidového dramatu, v němž zločinec nakonec došel trestu. V následujícím hudebním bloku uslyšíme nejprve hanácký mužský sbor Rovina s písní Zabil Matoušek, zabil Majdalenko, na kterou naváže podhostýnská cymbálová muzika Bukovinka s příběhem utonulého Šuhaje.

Možná přemýšlíte, proč právě ponuré písně o kruté pomstě či rodinných tragédiích dokázaly v ústní tradici přežít řadu staletí a pořád se tradují dál. Tajemství jejich životnosti spočívá v úderném ději, snadné zapamatovatelnosti a především v silném pocitu spravedlnosti. Balada totiž vrací do světa mravní řád, který v běžném životě mnohdy postrádáme, a ukazuje, že každé zlo bývá po zásluze potrestáno. Dokonalým příkladem takové fatální odplaty je i moritát Zabila panička pána v podání strážnické cymbálové muziky Danaj.

Na závěr našeho setkání s pochmurnými, leč hudebně i dějově nesmírně bohatými příběhy lidové slovesnosti nesmíme opomenout balady, do jejichž děje zasahují nadpřirozené síly a tajuplná zjevení. Právě sem patří i prastará píseň Vandrovali hudci, kterou v jemně citlivém podání pražské muziky jara náš pořad uzavřeme. Z vln Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí Honza Žůrek. Děkuji vám za pozornost, přeji poklidný zbytek úterního večera a budu se těšit na slyšenou u dalšího, jistě už veselějšího vydání magazínu Cimbál a husle opět za týden.

0: cymbál a husle.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Ela Cserat Hešukar Šuněben, Samrado Hojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: To byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Oroma Vakeren. Slovenská kapela Sendrijovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrijovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrijovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes zahráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě. To je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí anebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romov strašně jich zaujímá romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca tá tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrijovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí, tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme i ten romský jazyk. Romský jazyk se pomalu ztrácá v některých dědinách a městách. Ale přesně to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde ty slova jsou o láske, o životě. Jasné, že my nemůžeme zatrácať tu mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem? S vámi také jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že spevácky zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytracajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať. A naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Tiež sa trošku modernizujeme, Sendrijovci. Skládáme v poslednom čase nové veci, ale aj tak sa snažíme neromom spievať staré romské piesne. Veľa neromov pozná napríklad Opoštár Javel. Veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspievame našim štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobili sme do World Music. Je známa skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrij a teď už kapela Sendrijovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinhardta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, to mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My No Blues a Love. No je to od Django Reinharda.
1: U mikrofonu mám Lucii Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jak 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, no, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinhardta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal si mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl stichl. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palikara Uhojsanas Amensa a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku. Srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Super. Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
1: No, napsal jsem knížku, to je pravda. Ale nejsem spisovatel.
0: Tak básník, dobře.
1: Ani nejsem básník, i básně píšu. Mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník. Já se k ním neřadím.
0: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
1: Jo. Už jsem ve svazu umělců. Už jsem oficiálně v DOXu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
0: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
1: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
0: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtěl něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
1: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
0: Na čem to závisí?
1: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
0: A kdo boxuje, tak co?
1: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
0: Má něco společného box a malování?
1: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postaných negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí zaujmout a pracovat na sebe.
0: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj... Kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to to malování? Dá se to vůbec porovnat?
1: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
0: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší.
1: Ano, dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
0: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat, v 15 jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili a polili jsme spolu a tím, že jsem

0: a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale já, mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je, to není sport, to je disciplína bojová, je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, jo, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy. Žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která je, má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do ringu někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už má v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků.
0: Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak trénuje, jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem. Jo, to byly prostě zápasy úžasné. Tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to bylo historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jakož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ublížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, historie
1: je opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazují, má takový příběh zajímavý, kdy, a to o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelný skladu. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelný skladu Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky,
0: přinesl
1: taky,
0: box?
1: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval, jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstě, Mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film, no, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstě, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano,
1: boxerský.
0: Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Jarda Tomsa byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý, hrozně, on má hroznou, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora a je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky, tak se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxerem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní s těmi výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, no a pardon, a pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u Aljašských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je to opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý, to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. No, pak je to Haiti, tsunami, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale já vám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to,
0: téma?
1: Mě to ten den, musí ten den být takový trošku takový zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vidět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost, často.
0: A podle toho se chováte.
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si téma. Lidé vybrali.
0: O těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstanu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, obraz tak můžete
1: čekám,
0: zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měkice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkohol moc neholduje, ale ochutnala.
6: Ale není to to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku. A dali mu jméno. Alkohol arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do ostatních nemocnic. Původní lék se brzy přestěhoval z nemocnic do lokálů po celé rakouské monarchii. Historie českého Fernetu se ale začala psát až po jejím rozpadu, před necelou stovkou let. Návštěvu plzeňské likérky Božkov začneme společně s redaktorkou Světlanou Lavičkovou a Kristýnou Demelovou, vedoucí provozu Prádlo. Tam se odehrává to zásadní – míchání.
7: Tady na stolku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
8: Dává se tam 14 různých druhů bylink, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
7: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
8: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
7: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
8: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
7: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
8: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý, to je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví, pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotický a ne tak často používaný.
7: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
8: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
7: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
8: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří. Je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
7: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
8: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
7: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
8: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
7: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
8: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny, nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezaný, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
7: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění, tak to ne, to jsem se spletla.
8: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
7: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
8: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kila. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
7: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
8: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
7: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
8: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionel Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na jaderském pobřeží. Lionel se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionelo, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže

0: roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionel Štok. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Štok Koňak Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
1: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď jste otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
2: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
1: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát?
2: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
1: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
2: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že je minimálně 30 dní, než se dostane do Božkova.
1: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
3: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
4: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
3: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernečtok originál.
1: To jste řekla hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
3: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá, a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
1: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví, je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
3: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
0: Jak Fernet Štok vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Štok nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil a tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Štok. První výrobek Štoku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernet Stock. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernet Stock masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionel Stock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Stock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Stock mohl opět výrobu Fernet Stocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 97 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Stock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Stock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Stock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Stock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Stock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Stock originál, ale krásná nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech královala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Airbar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
3: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický. To znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: letěla s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nete je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláče, s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Krásný. Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovské čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák, plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přijernu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, teď to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli, hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás pěkně, jděte stranou, tady my děláme film.
5: Umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je to krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý for nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně vrátí. Ano, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář,

Říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak

0: V podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici. A tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten vláčil, šel k němu a povídá: Heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit. A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: Panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: Já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: Za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: Já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: Když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako... A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmi krásku díval a pak povídá, ano, to znám z Hajného.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak voni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem neměl.
1: To
0: vždycky měl.
1: Jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích. No ne, po armádě. Že jo, to, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauch, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc. A v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví, to není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teď to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Očenášek? Jan Očenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech. Chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil a zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Parpoříková a budu moc ráda, když dnešní 2 hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na 2 kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer u noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A povídejte.
1: Tady je Jana. A já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil teda, já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono. Protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to je jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici a to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 km za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla, taky jsem to typovala.
1: Ale bylo to poslední,
0: přesně,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda
1: no,
0: překvapilo,
1: jo,
0: no. Ale jak jste o tom mluvila, prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někdo třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluju motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mně už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na

0: si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
1: Ano.
0: A já jsem neměla rozumím. Jako, neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. Ale jako na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
2: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
0: to
2: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
0: A když vidím někde, jak je sezóna, a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím, jo, pořád mi to láká.
2: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži? Ježiš,
0: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili. Ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka. Tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič. Jako
2: no, máte táto, to prostě tam v krvi, v rodině.
0: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
2: No já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no.
0: No,
2: třeba se to stane.
0: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harley, neváhala bych.
2: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
0: Já taky přeju všem krásnou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chviličkou byli v Benátky.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil, takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem.
0: No. No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léto, začátky 70. takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: přímo
0: na páskem.
1: Přesně tak, no.
0: K řidiči na motorce, samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, že když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když jezdili?
1: No, nehoda nebyla, ale vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři jedí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy.
0: No tak motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru? Nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě to ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu po rozetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře,
1: něco,
0: tak co se dělo?
1: Co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem nejdřív s tím tátou, potom s tím bratrem, to už mě bylo třeba nějakých 15, 16. A no to jste mě zaskočila, no jela jsem na Pioníru.
0: Ano.
1: Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek, tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno. Když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju. Ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předkonu, na jedný skoro ležel a tak, takže to se mi taky líbí, no. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí, no. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční
1: čas. Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: Laďa
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem tak prostě si dokázal nastavit se řídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Nekolik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si aj jeden pán si chtěl dělat tedy buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici, a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval. A jel jsem, jak když dom do Hluku, a tam je takový, za Kunovicem má taky dlouhý táhlý kopec. A jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant, a ten stahl okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350 a zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem ho zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko, tak jsem mu řekl uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu a na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Mm-hmm. Tady jako od Hradiště tam do té Opavy.
0: No, je jinak, nějaká, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo,
0: ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. A to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož to. No myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky táhlý kopec, tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili 100, i Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám a jak jsem přidal, no jsem viděl z zrcátka, jak se ztrácá. To opravdu by, já ví, ty 350, to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někde ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy, potom jsem se svezl už na modernější, jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat. Jak když na řídítkách, potom mě tak bolely ruky, až jsem to objel, dojel, no. Ale teď už, a i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Pak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednout. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no?
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal. Teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně měl ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se podařilo, nikdy jsem nespadl nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo, vy jste sice bývalým majitelem Javy, vy jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350.
0: Já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano. Já mám bílá, já mám 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu. A to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete klidně Alpy. Až na... mm-hmm.
1: Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou? Jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá, no tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála, co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak, jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou, aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jízdíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco. Není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Tady, no, Jiří od Zlína, kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si nahnil naše cíla, pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no, v 8 letech, no, už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to skoučil na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně
2: a to říkáte, že zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říká, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: No, ve 100 kilometrů. No, ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. No, tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak,
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam byl tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibrzím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z přikopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil a jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najdete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu, tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrdnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u těch Lhocek teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačí mě, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo v každé dědině. To bylo v každé dědině. To byl Ratibor, Jablunka, Rožno, Valmes, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnova a Uspětí Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. Já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Ten dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... toho člověka zničí.
1: No, vy jste to říkal, samé že teda a... v tom roce, kolik jsi říkal, 1971 se jel v
2: Přerově. No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně, tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roku v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně, poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat, jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Dobře.
1: Pane Jiří, tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. A jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: To se mají. To si myslím, že teď spousta posluchačů...
2: Ale ještě to nechápu.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď taky Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: První rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou v životem. Halo, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňásek, Babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, kteří říká, že vás zavolám. Aj.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na Pioníra, ale to byl brácho Pionír. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, bežové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když si to bylo tak kolem 80. roku, čili 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáčou se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt, a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, která potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení, a pak jsem měl takovou přilbu bílou, a tak to se mi asi spletli a tak to se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás svíší ten větr a je to takové jakési příjemné a úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: No, jak se zeptal, nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svarební šaty. A tam z Halenkovic do Napaje to sama serpentina, jednu proze, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Jak to přežili ty? Počkejte, jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatý bez problémů, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo

0: No, vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik ta motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takový 160, 180 jsem měl, což bylo na tu motorku hodně už. Tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. No, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no, byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady a vyzjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svět, úplně všechno, tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam si nic nebylo, a on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zaspatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, třeba Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam si jeli v úterý a ten pán, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, a já jsem doklidný, že jsem byl z toho vedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to, no, on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou zase takový darebák, jak on ze začátku myslel. No.
0: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidím i osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky, ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený projekt.
1: Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třeba asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo, jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť, jako před tím, co se jeli, jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on je jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo co. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo mladá, taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco. Ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky. Ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chtěli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach.
0: A to je Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka prostě jako i na pohled je skam, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě z boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: No, jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji. Třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: číslo
0: tu
1: mám uložené, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou noc a všem nashledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2, někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, no. Už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy mě předávali vždycky z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetých 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, kdy se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútr každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No, zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, nic jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo. Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mhm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí no, na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilu?
2: No jezdím aj po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no, taky jsem se vyboural, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vyboural.
1: No ale tak nic vážného to bylo.
2: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl.
1: Teda.
2: To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra a tam se mohly před kolenama tašky nosit. Jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Mm. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal. Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, takže, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku, jako a jezdím 61 let na motorce, no.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních linek, jo. Strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Čečezetě, jestli to říkám.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a, aha, tak to ještě něco jiného, no to, vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy, vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat s bezpečností a s ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychlej a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu, jo. Je tam ta možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, která, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to stmelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím, jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou a vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace, hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup, tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru. Pro ženu, našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koněspřežná tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. Přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáh a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci,
4: Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snadže kamenitý svět a

0: Trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano, stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí. I ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říká-li se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by si věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky. Jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím. Já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný. Hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou. Co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v Plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.

Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokinářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokinářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokinářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo Příkop je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokináře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokinářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geisler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geisler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné píchy a namyšlenosti nemá pražský hokinář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokinářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokinář. Snad proto, že pražský hokinář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokináři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokinářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokinářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny,
štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na štěláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokynářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokynář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekirku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejích krámů a po případě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.